myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat, a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě, hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete, si myslím, 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to, myslím, zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si z Třeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují pro školní energetiky manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě.

Rusové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit A pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Konec druhé světové války si ještě dnes připomínají v Manětíně na Plzeňsku. Nový školní pavilon chtějí postavit v Klenčí pod Čerchovem. O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. Dnes čekejte polojasno, postupně přibývání oblačnosti, večer se vyjasní a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V Manětíně na Plzeňsku i dnes pokračují oslavy osvobození města americkou armádou. V místním zámeckém parku je dobový vojenský kemp 79. pěší divize. Město osvobodila před 81 lety. Kromě stanů, kde vojáci spali, nebo polní nemocnice, můžete vidět i jejich auta a zbraně, říká Petr Tolar z klubu vojenské historie Tommy & Yankee.
2: Tady lidé můžou vidět jednak ubytování těch vojáků, protože necháme nahlédnout i do jednoho ze stanů, kde ti vojáci spali. Zároveň tady je štáb, který přibližuje trošku tu práci kancelářskou pro ty důstojníky, včetně toho spojení. U toho je vidět i koutek amerického válečného korespondenta. Tam vidíte tehdejší kamery, fotoaparáty, techniku, která zachycovala právě ty dneska často zobrazované obrázky.
1: Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku chtějí zmodernizovat a rozšířit areál základní školy. Současná 100 let stará budova už podle vedení městy se neodpovídá současným trendům. Vzniknout má nová stavba za zhruba 100 až 150 milionů korun, kde budou odborné učebny. Podrobnosti dodá starosta Jan Pozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
3: Máme hotovou studii, čekají nás některé kroky, jako je jednání ze společností ČES, protože budeme muset překládat trafostanici, která vlastně stojí v místě té budovy budoucí. A jakmile vyřešíme přeložku trafostanice a pozemkové transakce, tak budeme projektovat projektovou dokumentaci dle této studie. A připravit se na tu investici znamená 2 roky přípravy zhruba.
1: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Včera se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
4: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
5: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
4: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
6: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
1: Tereza Hrochová ovládla mistrovství republiky v silničním běhu na 5 kilometrů. V Poděbradech se atletka Škody Plzeň vzdálila svým soupeřkám a trať uběhla za 15 minut a 49 sekund. Cíli pak zlatý závod okomentovala pro web Českého atletického svazu.
7: Byl to plán jít dopředu, protože si myslím, že na finiše nejsem úplně nejsilnější. Jsou tam holky, které jsou specialistky na kratší trati. Já jsem maratonkyně, takže na finiš jsem nechtěla spolíhat a myslím si, že mám jako lepší to tempo a vím, že prostě když rozběhnu svěžně první kila, že mi to nezaváží, neschodí úplně, protože takhle čas po času rozběhnu i půl maraton nebo maraton. Takže prostě se s tím umím potom poprat v tom laktátu.
1: Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 mečboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli také Jiří Lehečka a Nikola Bartunková. Končí naopak Vítko Přiva i světová 11 Karolína Mochová. Ze světových hvězd vypadl ve 2. kole Srb Djokovic.
0: Počasí.
1: Počátku bude většinou polojasno, ojedinělé mlhy. Kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 17. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Bílé hoře pokračuje rekonstrukce silnice 2/231 v ulici 28. října. Stavební práce potrvají do 20. prosince. Počítejte s uzavírkou. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, je sobota 9. května, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Učinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. V dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte už za chvilku o dirigentovi Ivanu Paříkovi. A do té doby nabídneme Petra Spáleného a přejeme dobré ráno.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Ta dnešní rubrika patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil ale také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se i podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do Plzeňské opery.
3: A v Plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V Plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve Vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy Plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, za 10 minut bude 17:30. Neustálá rýma nebo bolest v krku? Pokud jste alergik, tak to znáte velmi dobře. I když ale alergii netrpíte, ještě není vyhráno. Může totiž vzniknout kdykoliv v životě. Podrobnosti k tomu nebo i k vývoji letošní pilové sezony přidáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Zpočátku většinou bude dnes polojasno, ojedinělé mlhy a kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde, na horách se mohou objevit ojedinělé i přehánky. Večer se postupně vyjasní a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a na horách bude do 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Žijeme tu s vámi speciál a den letiště Josefa Hubáčka. Připomeňte si spolu s námi 90. výročí klatovského letiště. První piloti vzešlí z pošumavského aeroklubu se stali významnou součástí československého a následně i britského královského letectva. Historie na nebi i na zemi. Takový bude den letiště Josefa Hubáčka. V přímém přenosu se z klatovského letiště přihlásíme v sobotu 9. května po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Možná i vy patříte mezi lidi, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961. A právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se alergikům mohlo trochu ulevit, ale i tak může tenhle neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Cílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Klatovské letiště Josefa Hubáčka připravilo na dnešek celodenní oslavy. Připomenou 90. výročí otevření letiště a založení pošumavského aeroklubu. Více ve zprávách za půl hodiny. V Plzni zahájí v pondělí rekonstrukci Americké ulice. Týkat se bude úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu v celkové délce téměř 440 metrů. Jak píše město na svém webu, úprava potrvá do srpna letošního roku a přinese sebou dopravní omezení. Město za ně zaplatí necelých 36 milionů korun. Divadlo Jekátila v Plzni dnes uvede premiéru baletu Insight. Jde o představení složené z několika choreografií různých autorů. Plzeňský soubor navíc vůbec poprvé nastudoval dílo jednoho z nejvýznamnějších světových choreografů Jiřího Kiliána. V Česku ubývají stálá lokální kina. Naopak přibývá počet multikin a letních kin. Podle tajemníka Unie filmových distributorů Jaroslava Pecky klesl za posledních 25 let počet klasických kin s denním provozem asi na 1/6. Je to proto, že malá lokální kina často neměla peníze na potřebnou digitalizaci a nemohla tak promítat filmové novinky. Fotbalisté Slavie mohou večer získat mistrovský titul. Potřebují k tomu porazit Spartu v tradičním derby pražských S, které začne v pražském Edenu v 19 hodin. Od 16 hodin hraje ve skupině o titul Plzeň proti Liberci. Plzeňští házenkáři nastoupí k rozhodujícímu pátému finále play-off extraligy na palubovce Karviné. Utkání začne v 6:30 večer. A čeští hokejisté se utkají na švédských hrách s Finskem. Zápas začíná přesně v poledne. A ještě počasí zpočátku bude většinou polojasno, ojediněle mlhy. Kolem poledne oblačnosti přechodně přibyde a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 u Chlumčana na jižním Plzeňsku pozor na práce na silnici, jsou tam zúžené jízdní pruhy, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 6:30, zprávy připravila a četla Štěpánka Zíková. Přejeme vám dobré ráno, dnes je sobota 9. května. Po písničce od Hany Zagorové nabídneme Miroslava Šimka v rubrice Úsměv prosím a vyprávět bude o návštěvě cirkusu. Tak si humor na vlnách rádia vašeho kraje určitě nenechte ujít, teď Petr Kolář a Michal Janský vám přeje příjemné ráno.

0: 9 minut po půl šesté posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. To byla Hana Zagorová a teď už je připraven Miroslav Šimek v rubrice Úsměv prosím.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Mezitím již byl obsekával nevěstu nožem. Bratr mu v tom chtěl zabránit, ale když mu král prérie začal střílet pod nohy, nezbývalo mu než řvát a hezky vysoko vyskakovat. Akcie naší rodiny šly znovu nahoru. Oba mladí sklidili větší potlesk než děda s otcem dohromady. Tak skvělou režii, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem ještě neviděl, poznamenal hlasitě jakýsi muž. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel: občané, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vtrhl do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše zavěšeného u stropu. Pak začala do pilin nastupovat zvířata. Konečně bude klid, odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl mu na hlavu, hladili křidelkem a volal: meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vloží lvovi hlavu do tlamy, prořízl otec stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vložil hlavu do tlamy lva, nevíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby už u nás neukázal, kdo ví?
1: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: A zpočátku čekejte většinou polojasno, ojedinělé mlhy kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde. Na horách se mohou objevit také ojedinělé přehánky. Večer se postupně vyjasní a nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Opět Radeček, bratři na vlnách rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 49 minut. Divadelník, hudebník, spoluzakladatel divadla Na zábradlí a také Semaforu Jiří Suchý je další z plejády slavných plzeňských rodáků. Z jeho literární tvorby dnes vybíráme povídky Pepa se má k světu a o těžkém životě plachého člověka, které vypráví o jedné pěkně vykonstruované hypotéze a také o tom, jak těžké je být plachým a pak zkusit začít nový život. Poslouchejte tedy dnes povídku na sobotu po 18. hodině. Teď je tady Pavel Bobek.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Klatovy se připomínají 90 let od založení pošumavského aeroklubu i otevření letiště. Do barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku se po renovaci vrací historický zvon. Pro návštěvníky Českého Švýcarska zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Dnes bude většinou polojasno, večer se vyjasní a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Klatovech dnes budou k vidění unikátní historické letouny. Pošumavský aeroklub Klatovy slaví 90. výročí založení a zároveň 90. výročí otevření letiště. Celodenní program nabídne aktivity pro rodiny s dětmi i pro zájemce historie letectví, říká předseda aeroklubu Petr Kratochvíl.
3: Od 1 hodiny do 3 hodin bude hlavní letový program, letecké vystoupení, kde prvně v Klatovech přivítáme leteckou skupinu, která vystupuje pod názvem Trainer Box, což je skupina 4 letounů Zlín 526, které lítají ve velmi uzavřené skupině a letos tady představí i svoje akrobatické vystoupení. Takže myslím, že si opravdu diváci přijdou na své.
2: Letiště Josefa Hubáčka bude otevřené od 9 hodin a v 10 tam odhalí i nový památník padlým letcům RAF z regionu. Na věž barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku se dnes vrátí historický zvon. Pochází z roku 1734 a restauroval ho zvonař Michal Votruba z Myslkovic. Program začne ve 12 hodin. Podrobnosti doplní správcová dvora Jana Churavá.
4: Proběhnou přednášky odborníků, kteří zvon restaurovali, našli a celkově mapují zvony v celém tady našem regionu. Představíme i knihu o Kalci z doby války, z okupace a jsou tam opravdu zajímavé příběhy. Potom teda budou následovat komentované prohlídky a výstava fotografií Santiniho staveb tady u nás na Plzeňsku.
2: Vstup na akci je dobrovolný. Výtěžek správci dvora použijí na úhradu nákladu za restaurování kaleckého zvonu. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel, řekl to mluvčí správy parku Tomáš Salov. Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na 3-denním příměří. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
5: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na úvodním světovém poháru v maďarském Segedu do finále. Aktuální olympijský vítěz vyhrál na kilometru rozjížďku i semifinále. Do finále postoupil také Antonín Hrabal na kanoistické dvoustovce. Naopak další olympijský šampion, kajakář Josef Dostal, pojede na kilometru jen finále B. České hokejisty čeká předposlední zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad domácí reprezentací nastoupí na švédských hrách v poledne proti Finsku. Chytat bude Josef Kořenář.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude většinou polojasno, ojediněle mlhy. Kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde a na horách se mohou objevit ojediněle přehánky. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni na Slovanech počítejte s uzavírkou v ulici Za vodárnou. Stavební práce potrvají téměř do poloviny června. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily 5 minut po 6. My vám přejeme krásné sobotní ráno a už za chvíli se vypravíme za plzeňskými házenkáři. Ty totiž čeká na palubovce Karviné rozhodující bitva o mistrovský titul. Tak si reportáž určitě nenechte ujít. Teď je tady Jiří Korn.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

Je sobota 9. května, 6 hodin a 12 minut. Dnes má svátek Ctibor, archaicky také Ctibor. Je mužským křestním jménem slovanského původu. Vzniklo ve staroslovenštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest a druhá pak ze staroslovanského boriti s významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest, čestný bojovník, bojující za čest a podobně. A dnes oslavuje více než 1000 nositelů tohoto jména svůj svátek a jedná se o 171. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Přejeme vše nejlepší a posíláme Phila Collinse.

0: počasí.
1: Čekejte většinou polojasno, ojedinělé ráno a také mlhy, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Večer se postupně vyjasní a nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů, na horách jen do 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

0: Lucie Vondráčková, Josef Wagner s písní Slásku je nám líp 6 hodin a 21 minut. Až poslední páté finále rozhodne večer o tom, kdo pozvedne pohár pro mistra házenkářské extraligy. Plzeňští hráči dotáhli ve své hale v sérii s Karvinou ztrátu 0-2 na zápasy. V 18 hodin a 30 minut se ale bude hrát znovu na karvinské palubovce.
1: Nabudit už se nemusíme. My jsme byli nabuzeni na ten domácí víkend, který jsme museli zvládnout, aby jsme vůbec do té Karviny jeli, takže my jsme si splnili dílčí cíl, aby jsme mohli hrát o titul, protože teďka jsme skutečně jenom vyrovnávali sérii, takže maximální odhodlání, nasazení a ta snaha ten finálový souboj dotáhnout do konce, tak skutečně těší.
2: Popisuje náladu v plzeňském týmu trenér Petr Štochl. Jeho svěřenci zvládli s přehledem dva domácí zápasy. O zlatu se ale rozhodne na palubovce karvinského celku, kde se talentu zejména druhé finále vůbec nepovedlo.
1: Vlastně mě to trošku překvapuje, jak relativně pohodový ty zápasy jsou. Samozřejmě to finále, jsou tam emoce a dále, ale vlastně že těch zápasů nebyl úplně do krve na poslední moment, na poslední vteřinu vyrovnání nebo rozhodnutí, byť první zápas, který se prodali o gola, ale to my jsme dávali ten poslední gol, že to vlastně bylo odmachlý před koncem. Doufám a věřím v to, že pak, že by to měl být pohodový zápas, v tomhle slova smyslu. Samozřejmě ten poslední vteřin by mohl být pro nás, ale spíš očekáváme velký boj.
2: Myslí si Petr Štochl. V Karviné čeká poslední utkání v plzeňském dresu dvojici Jakub Šindelář, Ondřej Šafránek, která po sezóně ukončí kariéru. Do Německa zase míří Dominik Skopár a Daniel Bláha.
3: Upřímně, já to fakt chci to vyhrát, chci se takhle rozloučit s Plzní a chceme pro to udělat všechno. No. Já upřímně chtěl bych ten titul získat, ale je to pořád týmový výkon a spíš by to mělo takový jiný efekt než poprvé, když jsem byl u titulu. Předtím jsem v podstatě, to byla moje první sezóna a teď to bude moje poslední, tak by to bylo takový hezký z obou stran.
2: Přál by si rozloučit se před odchodem do Drážďan titulem z Plzní 20-letý Daniel Bláha. 214 cm vysoká reprezentační spojka se ve finále musí často vypořádávat s osobní obranou karvinských házenkářů.
3: No tak vadí mi to, ale jednou to zatáhli, takže jsem střílel z dálky, tak to bylo skvělý, ale to zase vytáhli na mě, takže musíme se s tím poprat. Určitě se na to připravíme znova, jako jsme se připravili teďko a zase tam vznikají jiný prostory pro ostatní hráče, takže má to i výhody.
2: Říká na adresu Karviné Daniel Bláha, který věří, že večer poprvé v sérii zvítězí hostující tým.
3: Tak nějaká nervozita tam je, hlavně se hraje u nich, takže jim to hraje více do karet, ale z nás nemůže zastavit a prostě musíme tam najít nějaká pozitiva, fanoušci přijedou určitě, takže to bude určitě skvělý.
2: Konstatuje plzeňská spojka Daniel Bláha. Souboj jeho talentu s domácí Karvinou začne v 18 hodin a 30 minut. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Manětíně na Plzeňsku i dnes pokračují oslavy osvobození města americkou armádou. V místním zámeckém parku je dobový vojenský kemp 79. pěší divize. Město osvobodila před 81 lety. Kromě stanů, kde vojáci spali, nebo polní nemocnice, můžete vidět i jejich auta a zbraně. Rekonstrukce nádražní ulice v Klatovech pokračuje podle harmonogramu. Potvrdil to místostarosta města Václav Chroust z ODS. Největší letošní dopravní stavba v Klatovech by měla být hotová ve druhé polovině srpna. Rekonstrukce ulice přijde na 32 milionů korun. V plzeňských Křimicích bude i dnes turnaj králů. Park tamního zámku se otevře ve 13 hodin. Pro návštěvníky je připravené historické tržiště, hudba nebo dětská ponožková bitva. Souboj rytířů začne v 15 hodin. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Tereza Hrochová ovládla mistrovství republiky v silničním běhu na 5 kilometrů. V Poděbradech se atletka Škody Plzeň vzdálila svým soupeřkám a trať uběhla za 15 minut a 49 sekund. Fotbalisté Plzně přivítají ve druhém kole ligové nadstavby Liberec. Ve Štruncových Sadech se začne hrát v 16 hodin. A dnešní počasí bude většinou oblačno až polojasno. Kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit i přehánka a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Bílé hoře pokračuje rekonstrukce silnice 2/231 v ulici 28. října. Stavební práce potrvají do 20. prosince. Počítejte s uzavírkou, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily 2,5 minuty po půl sedmé. Jak známo, prvňáci ani druháci nemají v osnovách fyziku. Využili jsme toho u dnešní premiéry ranní ankety. Ve čtvrté základní škole v Plzni se děti žádné záludné otázky neleknou. A jakou už otázku dostali? Počkejte si přibližně 6 minut a vše se dozvíte. A s dlouhou nocí teď přichází Helena Vondráčková a dobré ráno přeje Český rozhlas Plzeň a Michal Janský.

0: Valdemar Matuška v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň a teď už jsou na řadě děti ze 4. základní školy v Plzni.
1: Proč se voda v řece nikdy nezastaví?
2: Protože nemá konec.
3: Protože je z kopce.
4: Protože je moc hluboko.
5: Protože je to velký proud.
6: Protože země koule se pořád otáčí.
7: Protože furt fouká.
8: Když fouká vítr, tak ta voda se jakoby sklouzne pod tý další vodě a teče to dál.
9: Že ten potůček může mít dlouhou cestu a nezastaví se.
10: Protože vody víc než země.
11: Protože koloběh vody se nikdy nezastaví.
12: Že všechny řeky tečou do moře pořád.
13: Protože

0: Queen v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. Do celé vám jen také nabídneme tipy pro volný čas. Teď je 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: A dnes bude s většinou polojasno, ojediněle mlhy, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přechodně přibyde, na horách se mohou objevit ojediněle také přeháňky. Večer se postupně vyjasní a nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů a na horách do 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel. Tipy pro volný čas.
2: V barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku se po dlouhých letech znovu rozezní kalecký zvon. Slavnostní svěcení a zavěšení zvonu, přednášky o zvonech a komentované prohlídky tam začínají ve 12 hodin. Hrad Radyně ve Starém Plzenci můžete dnes prozkoumat se samotným pánem hradu Radoušem. Netradiční prohlídka tam začíná v 10 a ve 14 hodin. Spolek Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, zve na tradiční akci zahájení sezóny a žehnání pramene u Hausvaldské kaple. Začíná u Srní na Šumavě v 10 hodin za účasti pátera Jindy Kulhánka. Město Bor u Tachova zve na oslavy osvobození. Na náměstí Republiky přijede na 10. hodinu konvoj US Army a od 11 hodin tam probíhají komentované prohlídky techniky, výstroje a výzbroje. Lázeňské slavnosti svobody 2026 připomínají osvobození Československa v Konstantinových lázních. Na programu je od 14 hodin Dixielandová kapela, dále přehlídka historických vojenských vozidel a ve 20 hodin zahraje legenda českého military country kapela Taxmeni. Obecní slavnost svatého Floriána proběhne v areálu u kulturního domu v obci Dolní Hradiště na severním Plzeňsku. Začátek je ve 14 hodin, hraje country skupina Jen tak a plzeňský revival 60. let KB Acoustic Band. V Manětíně pokračují oslavy osvobození. Od 9 hodin je v zámeckém parku k vidění dobový vojenský tábor. Ukázka výstroje, výzbroje a techniky a od 15 hodin speciální divadelní prohlídka zámku Manětín v dobách zkoušek a naděje. Ve Stodu se v rámci dne otevřených mlýnů otevřou brány Kalinova mlýna v Bezručově ulici. Od 10 hodin se můžete každou celou hodinu vydat na komentovanou prohlídku mlýnice a v 18:30 začne ve mlýně divadelní představení Pelíšky v podání sušického souboru a tak dále. Tolik dnešní tipy, které končí v 6 hodin a 51 minut.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň.

Marcela Holanová v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. Dnes odpoledne po 16. hodině se můžete těšit na setkání se Spejblem a Hurvínkem. O jejich hereckém životě si bude Patrik Rozehnal povídat s Martinem Kláskem, který jim propůjčoval dlouhá léta svůj hlas. Mimochodem, Hurvínek před pár dny oslavil své 100. narozeniny. Dozvíte se, jak Spejbl s Hurvínkem přišli ke svým jménům, kolik řečí se během své kariéry naučili a také, že nám jednou uhořeli. To vše v pořadu Hvězdné návraty dnes po 16. hodině. A zprávy Českého rozhlasu Plzeň tady budou za necelých 5 minut.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Pilová sezona letos začala později než loni, ale zhoršuje ji větší sucho. V pondělí začíná v Plzni rekonstrukce americké třídy, přinese dopravní omezení a změny v provozu MHD. Mariánské Lázně vstupují do nové lázeňské sezony. Čekejte většinou oblačno až polojasno, večer se postupně vyjasní a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Pilová sezona letos začala na konci února. Podle meteorologů asi o dva týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnily deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí asi čtvrtina obyvatel.
4: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
5: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
6: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
5: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
5: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Plzně začne v pondělí rekonstrukce americké ulice. Týkat se bude úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu v celkové délce téměř 440 metrů. Úprava potrvá do srpna letošního roku a město za ni zaplatí necelých 36 milionů korun. S rekonstrukcí americké třídy souvisí i dopravní omezení a změny v MHD. Jak píše třetí městský obvod na svém webu, od pondělí dojde k odklonu denních autobusových linek 20, 27, 34 a všech nočních autobusových linek z americké ulice do Kopeckého a Smetanových sadů. A například zastávky Mrakodrap u práce budou zrušeny a nahrazeny zastávkami Muzeum a Smetanovy sady. Slavnostním žehnáním pramenů dnes otevírají novou lázeňskou sezónu Mariánské Lázně. Hlavní program oslav je umístěný před kolonádu ve Skalníkových sadech a do přilehlého prostoru Arnika. Nabídne stánkový prodej, hudební vystoupení, pořady pro rodiny s dětmi i společenská setkání. Podle starosty Martina Hurajčíka z hnutí ANO město za třídenní oslavy zaplatí téměř 6 milionů korun.
8: Samozřejmostí při zahájení lázeňské sezóny bude tradiční žehnání pramenům, které bude vlastně stejné jako je vždy. Samozřejmostí bude druhý ročník Youngies Party, kde budou opravdu velká jména. Máme připraveno i několik novinek, jako je třeba Mint Market, doplnění stánkového prodeje, takže opravdu každý si najde své.
3: Laboratorní testy potvrdily 6 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku, oznámila to Světová zdravotnická organizace. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující lodi. Lékaři mají podezření na onemocnění celkem u 8 cestujících, 2 případy ale ještě nejsou potvrzené. Plavidlo teď směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Zůstává na něm okolo 150 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko globálního šíření viru velice nízké. Hantaviry jsou přenášené hlodavci. U člověka způsobují dýchací potíže a úmrtnost dosahuje až 50%. Lék ani vakcína zatím neexistují. Sport. Fotbalisté Slavie mohou večer získat mistrovský titul. Potřebují k tomu porazit Spartu v tradičním derby pražských S, které začne v pražském Edenu v 19 hodin. Už v 16 hodin nastoupí ve skupině o titul Plzeň proti Liberci. Ve 14 má výkop trojice zápasů skupiny o záchranu. Dukla se utká se Slováckem, Teplice s Ostravským Baníkem a Mladá Boleslav se Zlínem.
9: počasí.
3: Po většinu dne bude oblačno až polojasno, ráno se mohou výjimečně vyskytovat mlhy. Kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit přehánka. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzně na Slovanech počítejte s uzavírkou v ulici Květná a Motýlí. Stavební práce potrvají několik měsíců. Přejeme šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Je krátce po 7 hodině a přejeme vám příjemné ráno i den. Dnes je sobota 9. května. Za chvilku nabídneme dnešní kalendárium, tedy zajímavosti o dnešním dni. Zavoláme meteorologům a z interpretu uslyšíte v úvodu hodiny Janu Kratochvílovou a teď už se hlásí o slovo Jojo Band, tak zůstaňte s námi i nadále, ať už doma nebo v práci. A pokud nás posloucháte za volantem, tak přejeme šťastnou cestu. S vámi je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já, 7 hodin a 12 minut. Vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a teď už je před námi kalendárium a Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus. Páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvící proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

0: Moda Talking na vlnách rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň. Lehké vojenské džípy nebo plně vybavený velitelský stan ještě dnes můžete vidět ve vojenském kempu v Zámeckém parku v Manětíně na Plzeňsku. Místní si tam připomínají osvobození města americkou armádou před 81 lety. Podrobnosti tak ty přidáme už za několik minut. Pojďme se ještě podívat na teplotní rekordy Plzeňského kraje. Minimum minus 5,2 stupně naměřili v Domažlicích v roce 1968. Maximum 28,8 stupně naměřili ve Stříbře v roce 1998. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne o 8:30.
1: Počasí.
0: Já už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Martina Adamovského. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké je dnešní ráno v regionu?
2: Tak je to takové rozmanité. Na Šumavě máme třeba někde i mlhy, jinak převažuje většinou oblačná, ale někde i polojasná obloha. Vyskytuje se i sluníčko třeba teď v Plzni. Teploty jsou docela vysoko, většinou kolem 7-8 stupňů v těch nižších polohách.
0: A bude tomu tak celý den bez sluníčko?
2: Částečně ano, ale ještě s tou oblačností musíme dnes počítat, až víceméně do těch odpoledních hodin postupně vyjasňovat se bude až k večeru večer, takže nějaký oblačný polojasný den to bude. Přeháňka opravdu jenom z menší pravděpodobností někdy na Šumavě odpoledne, jinak nám určitě jinde nezaprší. Bude ale tepleji o nějaké 3 až 4 stupně než včera, takže 18 až 21, docela příjemné teploty, na horách do 17 a vítr jenom slabší.
0: Říká Martin Adamovský, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
3: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
1: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového základu.

0: Ty hledáme signál.
1: Marek Ztracený v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň s písní Originál na hodinách 7 hodin a 23 minut. V Manětíně na severním Plzeňsku ještě dnes pokračují oslavy osvobození města americkou armádou. V zámeckém parku bude od 9 hodin k vidění dobový vojenský tábor 97. pěší americké divize, která město před 81 lety osvobodila. Včera se desítky lidí zúčastnili také rekonstrukce, která jim události z května 1945 připomněla.
2: Můžete si všimnout, že ti američtí vojáci mají na přilbách značení své jednotky. Je to modrý štít a v něm bílý trojzubec.
3: Komentuje moderátor příjezd amerických jednotek do města před 81 lety.
2: A protože byli připraveni místní obyvatelé, tak vlastně dostali i věnec.
4: Do Manětína Američani přijeli 7. května v 1 hodinu.
3: Doplňuje Oliver Frank z klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
4: Pak tady samozřejmě probíhaly různé oslavy, ať už různé připíjení, dostávali špek, a nebo také samotný chleba se solí. Pak večer údajně proběhla velká zábava.
5: Měla jsem na sobě kroj a letěla jsem do lékárny, kde byl koňak. Vzala jsem lahvičky od hořčice a podávala jsem jim tom ten koňak.
3: Na příjezd amerických jednotek do Manětína zavzpomínala stoletá Olga Čiperová.
5: Manětín tady měl hodně vojáků a hodně tady potom zůstalo černoušků a malých dětí.
3: V zámeckém parku v Manětíně rozložila svůj tábor 97. pěší divize.
6: Vidíme tady terénní vozy Jeep, ty lehké, které byly hodnoceny třeba vrchním veletem spojenských sil a Eisenhowerem opravdu jako jedna ze 3 věcí, které vyhrály válku. Protože to bylo multifunkční vozidlo, dalo se to použít jako zdravotní průzkumné vozidlo, mělo to dobrou prostupnost terénem.
3: Táborem mě provází Petr Tolar, člen klubu vojenské historie Tommy and Yankee. Vstupujeme do stanu, kde američtí vojáci spali.
6: Jsou vojáci pryč, takže můžeme vidět, jak zanechali to své ležení. Každý měl přidělené to své skládací polní lehátko. Na něm je položená vlněná deka. Když by se ten voják přesouval bez nějaké té větší podpory toho zásobování, které jel za ním, tak vlastně má na spaní pouze tu deku. Tady třeba můžete vidět u mého lehátka nataženou hygitašku. Je to na různé věci osobní hygieny. Hlavně třeba v noci potřebujete mít svítilnu po ruce, že jo, abych prostě když stanu, tak to mohl začít používat.
3: Jak si takhle vojáci americké armády krátili čas?
7: Tady jsme v roce už 45, kdy už je de facto na sklonku války, takže nějaký hry.
3: Říká Tomáš Kárník, člen klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
7: Baseball a karetní hry a kostky, to bylo asi na denním pořádku.
3: Já vidím, že právě sledujete vojenský štáb a další stanoviště, tak co na to říkáte?
8: Mě zaujali tamhle, dělají zřejmě provizorní nějaký nosítka, před chvílí je měli roztažený a teď dostávají instrukce od velitele, jak si mají správně počínat, tak to zaujalo mě, ale manžela zaujímá teda spíš tady ta ústředna.
3: Říká paní Lída.
9: A já jsem jenom ctěla, tamhle jsem koukal na tu stanici první pomoci, kde prostě má nějaký jodový tampony a plazmu tam měli vlastně v těch sklenicích. Tady koukám zase na ten velitelský stan, jak má ten sekretář psací stroj, jo, ústřednu a tak, takže zajímavý, jakože spousta věcí bylo jednoduchých a přitom funkčních, no.
3: Vojenský tábor v zámeckém parku si můžete prohlédnout i dnes. Z Manětína na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: 81. výročí osvobození americkou armádou si dnes připomenou v obci Hvozd na severním Plzeňsku. Akce začne ve 13 hodin příjezdem vojenských vozidel na náves, kde si lidé budou moci prohlédnout vybavení a techniku americké armády z konce druhé světové války. Následovat bude položení věnců k pomníku padlých na návsi a pěší průvod na hřbitov. Mikroregion Touškovsko otevřel novou cyklostezku z města Touškova do Bdeněvse na severním Plzeňsku. Dlouhá je 880 metrů, součástí je i nová lávka přes řeku Mži a po celé délce cyklostezky je veřejné osvětlení. Cyklostezku budou moci jako přímé spojení mezi obcemi využívat i pěší. V barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku dnes ve 13 hodin vysvětí a slavnostně zavěsí historický zvon. Byl vyrobený v roce 1734 a dlouho byl nefunkční. Po restaurování se zvon znovu vrátí do původní zvonice, kde se dnes poprvé v 16 hodin po letech rozezní. Návštěvníci se o historii zvonu i barokního dvora Kalec mohou dozvědět od 12 hodin na přednáškách a komentovaných prohlídkách. V dnešním pražském derby se utkají fotbalisté Sparty a Slavie. Na utkání ve Vršovicích budou dohlížet desítky policistů. Doprovodí i pochod letenských fanoušků. Ti ke stadionu vyrazí v 16:30 od zastávky metra Želivského. Samotný zápas začne v 19 hodin. Pokud zvítězí Slavie, zajistí si ligový titul. Plzeňští házenkáři nastoupí k rozhodujícímu pátému finále play-off extraligy na palubovce Karviné. Utkání začne v 18:30. A dnešní počasí bude většinou oblačno až polojasno, večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na Rokycanské třídě blízko divadla Alfa pozor na práce na silnici a omezení rychlosti. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy Českého rozhlasu Plzeň a Štěpánka Zíková. 7 hodin a 33 minut. Městem protéká řeka Klabava a má také druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Seriál Místopis západních Čech vás už za chvíli vezme do Rokycan. Tady Divokej byl a Znamení. Přejeme hezké ráno.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Město má přes 14 000 obyvatel a protéká jim řeka Klabava. Řeč je o Rokycanech, kde se vzal jejich název. Teorii o původu názvu města přiblíží starosta Tomáš Rada.
2: Slovo Rokycany má základ ve slově rokytí. Rokita, rokytí. Jsou to ty pruty na těch vrbách, takový ty palice vrbový, z toho ty pruty, z kterých se pak pletou ty pomlásky nebo košíky. A nebo je to taková ta vrba, na ní seděl ten Olšoveček, ten vodník. Takže to rokytí, Rokycany, to je ta přesmyčka, takhle vznikl název Rokycany. Nebo tak se to uvádí.
3: Jaká je u vás historie města, kdy byla o Rokycanech první písemná zmínka a při jaké příležitosti to bylo?
2: První písemnou zmínku máme díky Kosmasovi, který ve své kronice zaznamenal událost z roku 1110, kdy Jindřich V. přijel do Rokycan na biskupský dvorec. To znamená, že tady musel být už hrad významný, biskupský, a rozsoudil tady při Přemyslovců a stanovil, kdo bude českým knížetem. Stanovil, že to bude Vladislav I. Výjev z tohoto byl vytesán do kamene a byl v průčelí kostela, ale při velkém požáru kostela se ta věž zřítila a ten relief zanikl, ale máme ho zachovaný ve farní kronice.
3: My si povídáme na Masarykovo náměstí, kde je Mariánský sloup. Přibližte nám další pamětihodnosti, které se u vás nachází.
2: My tu máme na náměstí Dumitovský dům. Ostatní budovy jsou obnoveny, takže i kostel byl přestavěn. A je paradoxní, že kostel měl i číslo popisné, protože na věži, která je druhá nejvyšší v plzeňském kraji po Plzni, bydlel hlásný, ten měl na starost právě hlídat požáry. Proto ta věž měla číslo popisné, aby mohl být definován jeho byt.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: Historie spolku v Rokycanech sahá do 19. století. Budeme se bavit o Sokolu, budeme se bavit o hasičích a dalších spolků. My tu máme velmi významné sportovní kluby. Pořádalo se tu třeba z mistrovství světa v kuželkách, takže to je významný kuželkářský klub. Máme tu kluby s velkou historií, třeba fotbalový klub. Ale jsou tu třeba i moderní sporty, v kterých Rokycany zazářily. A je to třeba thajský box. Mezi našimi sportovci je juniorský vícemistr světa v thajském boxu. Máme tu významný spolek tanečních folklorních skupin, lidově řečeno tanečňák, který už má mnoho let. Je to velmi reprezentační věc pro Rokycany. Pak tu máme vynikající pěvecké sbory, které nás taky reprezentují i v zahraničí.
3: Přibližuje Rokycany Tomáš Rada, starosta města zvolený za rokycanské patrioty. Ve městě najdeme například druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Dále muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech, které je pobočkou Západočeského muzea v Plzni. A již zmiňovaný kostel Panny Marie Sněžné. Z městských akcí, které se zde konají, zmíním třeba rokycanské kulturní léto. Z Rokycan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tina Tern na rádiu vašeho kraje Českého rozhlasu Plzeň. Pokud právě teď vstáváte, tak je 7:45. Dnes je sobota 9. května 2026. V našem ranním vysílání ani dnes nevynecháme humor. Docela uslyšíte Pavla Landovského a vyprávět bude o akčních výborech a luxování koberců. Tak si na to počkejte, uslyšíte jej po písničce od skupiny Holky.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude oblačno až polojasno a ráno se mohou výjimečně vyskytovat mlhy. Kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit i přeháňka. Večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Žijeme tu s vámi speciál a den letiště Josefa Hubáčka. Připomeňte si spolu s námi 90. výročí Klatovského letiště. První piloti vzešlí z pošumavského aeroklubu se stali významnou součástí československého a následně i britského královského letectva. Historie na nebi i na zemi. Takový bude den letiště Josefa Hubáčka. V přímém přenosu se z Klatovského letiště přihlásíme v sobotu 9. května po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tak já bych chtěl říct příběh, který mě povídal Láďa Menšík v době, kdy se nedal říkat tenhle ten příběh na jevišti, ani on ho nemohl říkat, protože byla doba, kdy skutečně se to nedalo říkat, tak v rozhlasu dal se udělat vtip, narážka nebo tak, ale jo, slyšel jsi to, víme, kdo myslel, to šlo. Ale jako příběh povídal jednou, jak já ho teda řeknu tady, jednou nějak došlo k takovému rozhovoru a on povídá, čiče, ono tady, ta Jarmila Kurendová, ono jako babička, jsem hodná, tohleto, ale no, podívej se, no, v 48. když byly ty akční výbory, rozumíš? Tak ona seděla v tom akčním výboru a jako prověřovala herce. Já říkám, no jo, tak to já... No a proč ti to povíš? No, protože byl takový herec, který měl takový blbý jméno, jmenoval se Prejedel. Tak to víš pro herce, když se někdo bude Prejedel, jo. Tak je známý po celé republice. A já říkám, a co bylo? Říkám, no tak ten Prejedel, když zavřeli divadla v 41. roce, tak všetky herci jako prostě v podstatě říkali, jsme na huntě, jsme zničený a tohleto. A ty, co byli z vesnic, tak jeli příbuzným na vesnici, snažili přežít. Nebo hráli divadlo takhle jako ve školách a tohleto. A jednotliví a kouzelníci se z nich byli a tohleto. A tenhle ten Prejedel, ten říká, no tak třeba budu blbnout, tak já nic neumím, umím jenom hrát, tak si koupil lux. A chodil po barákách a luxoval koberce. Byl vtipný, říkám, milostivá paní, tak jsem tady, já jsem bývalý herec, bude u toho sranda, luxoval koberce. Takhle přežil válku, že jo, 45. šel do nějakého vesnického divadla, že jo, k nějaký šmíře a tam zase hrál. A v 48. stanul před komisí. Kde hodná babička, že jo, barunka Adélka tady celý národ miloval. A jenom on říká, a přiznej se nám, soudruhu Prejedeli, že ty si takhle luxoval spíš v takových těch buržoazních rodinách. Ten Prejedel tam takhle seděl a říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, jinde by to bylo totiž na hovno.
0: Český rozhlas Plzeň.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům.

Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíší, kde najmou tuká, jo, ho, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Vaby Daněk na rádiu vašeho kraje. V závěru 7. hodiny mám pro vás jednu pozvánku. Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to zamluvit? Přiznali jste se? Nebo jste to otočili v žert? A byli jste někdy naopak vy tím, kdo někoho přistihl? Na vaše příběhy a názory se v dnešní noční lince těší po 23. hodině moderátor Honza Macoun. A za chvíli se také na vás těší Štěpán Kazíková. Budou tady zprávy v 8 hodin a to za necelých 5 minut.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zemědělské práce prodražuje vysoká cena nafty. Speciální prohlídky na zámku v Nebílovech připomenou poslední pistolový souboj v Českém království. Lokální kina v Česku pomalu mizí a roste počet multiplexů. Bude většinou oblačno až polojasno, večer se postupně vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Cena nafty prodražuje zemědělské práce. Výrazné zdražení se projevilo po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a trvá dosud. Podle šéfa společnosti Osecká zemědělská na Rokycansku Jaroslava Šímy ale není možné omezit zemědělské práce kvůli úspoře.
3: Děláte opatření, abyste ušetřili a začnete brát jednu operaci po druhé a vynechat jako co? Setí, přihnojení, ošetřování ploch. Prakticky ty hlavní výdaje musíte udělat stejně a popravdě za 4 měsíce my jsme zhruba asi o 20% v korunách výš v placení nafty, přitom ty litry jsou plus minus stejný každý rok.
2: Zámek v Nebílovech na jižním Plzeňsku nabízí nové prohlídky. Program se jmenuje Rok dobrých mravů aneb etiketa od baroka po dnešek. Podle zástupkyně kastelána Venduly Hnojské představuje proměny společenského chování od aristokratických tradic až po současnost.
4: Každý měsíc ukazujeme našim návštěvníkům, jak se lze i v dnešní době krásně chovat. A vlastně připomínáme, že veškerá ta etiketa není výmyslem dneška, ale že to je vlastně něco, co probíhá po mnoho staletí, ten vývoj. A my na základě toho našeho barokního zámečku, barokních zvyků, dvorských zvyků, postupně ty zvyky přetavujeme až do současnosti.
2: Speciální prohlídky na zámku v Nebílovech připomenou tento víkend také 150 let od posledního pistolového souboje v Čechách. V Česku ubývají stálá lokální kina, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
5: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
2: Země Evropské unie si připomínají Den Evropy. Jde o výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, ve které tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman představil plán pro hlubší spolupráci mezi státy Evropy. To vedlo k vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, ze kterého postupně vznikla Evropská unie. Ta dnes slaví také 40 let od přistoupení Portugalska a Španělska.
1: Sport.
2: Posunout se v tabulce na třetí místo a...
1: Sport.
2: Posunout se v tabulce na třetí místo a vyhnout se v semifinále nejlepšímu českému týmu posledních let Slávii. To je plán pozemních hokejistech Litic v posledních třech kolech základní části extraligy. Za týden zavítají na půdu třetího Rakovníka. Už dnes přivítají aktuálně páté hráčky Bohemians. Pokračuje litická Lucie Dolívková.
6: Budou to určitě hodně důležité zápasy, právě protože se bude jednat o boj o třetí místo v tabulce, což znamená jít ze třetího místa potom do Final Four, což určitě bychom hodně chtěli, protože rozhodně nechceme jít do semifinále se Slaví.
2: Utkání extraligy pozemních hokejistek Litice Bohemians začne v 11 hodin.
1: Počasí.
2: Čekejte většinou oblačno až polojasno, ráno se mohou výjimečně vyskytovat mlhy. Kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit i přehánka. Večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 8.

0: 18 až 21 stupňů a na horách maximálně 17. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Chlumčan na jižním Plzeňsku pozor na práce na silnici, jsou tam zúžené jízdní pruhy, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Další zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily téměř 5 minut po 8 hodině raní. Ode dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo? Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Písařík. Už za chvíli prozkoumáme největší lidský orgán.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a Bonnie M. 8 hodin a téměř 18 minut. Lokalita zvaná Rybníčky, podchod pod Čtyřproudou silnicí nebo sídliště u pošty v Klatovech, to jsou jen některá z míst, na kterých letos budou umělecká díla festivalu Sochy v ulicích. A podrobnosti tak ty dodáme už za několik málo minut.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude oblačno až polojasno a ráno se mohou výjimečně vyskytovat mlhy. Kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit i přeháňka, večer se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Co děláte v sobotu 16. května?
2: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
1: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
3: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
1: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.

0: finalista pěvecké soutěže v Německu.
1: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
1: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin. Český rozhlas Plzeň.

0: Adam Durica, Mandolína na vlnách rádia vašeho kraje, 8 hodin a 22,5 minuty k tomu. V Klatovech do 2 týdnů přibude 10 nových soch. Galerie Klatovy Klenová je právě instaluje pro další ročník festivalu Sochy v ulicích. Letos budou v okruhu okolo historického centra, tradičně třeba na Rybníčkách nebo v podchodu pod Plzeňskou ulicí.
1: Bej, ještě tak 20 na ten stín. Já bych dal někam, jak je ta šmouha, tak někam pod tu šmouhu.
2: Nevábný posprejovaný podchod pod Čtyřproudou ulicí. Jeho čelo teď bude zdobit umělecké dílo.
1: Díže vám jde.
3: No já právě jsem si všimla, protože normálně tady nebývají sochy.
2: Paní Ludmila.
3: A jako nevím, co to znázorňuje. Co to znázorňuje?
4: Tohle je relief s názvem Velké torzo od Renáty Kocmanové.
2: Kurátorem festivalu Sochy v ulicích je Petr Krátký z galerie Klatovy Klenová.
4: Je to na formu foukané sklocement.
2: My jsme teď v podchodu pod Plzeňskou ulicí. Tady to je jedno z tradičních míst, kde jsou instalace.
4: Podchod se nám osvědčil právě pro ty věci, které jsou plošné a potřebují zavěsit. Kde je potřeba navrtat velké díry, protože relief je těžký. Letošní sochy v ulicích prezentují ateliér Socha a prostor z fakulty designu a umění Ladislava Sutnera na Západočeské univerzitě v Plzni. A my vydáváme každý rok k výstavě takové noviny. Můžete tam najít jména všech autorů i medailonky jednotlivých děl. Je tam mapka s označením těch míst, takže kdokoliv si zdarma může tady tu tiskovinu vyzvednout buď u nás na náměstí v galerii u Bílého jednorožce a nebo v klatovském Ičku.
2: A jenom ještě, jestli byste na některé dílo třeba letos upozornil.
4: Já myslím, že dílo, které stojí za zmínku, je určitě Polibek moci od Adama Trbuška, který se vlastně nachází nedaleko odsud od podchodu, je to u sídliště u pošty a jak je u autora zvykem, tak se bude jednat o velice atraktivní formu.
2: On je autorem Růžového králíka v Plzně na Lochotině.
4: Ano, nejen toho, ale také Medvěda v Holešovické tržnici v Praze. A v podobném duchu se ponese i tento Polibek moci.
2: Vernisáž výstavy bude 24. května, sochy v ulicích pak zůstanou do konce října. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí. Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Klatovy se připomínají 90 let od založení pošumavského aeroklubu i otevření letiště. Den letiště Josefa Hubáčka nabízí dnes historická letadla i program pro veřejnost. Letiště se otevře za půl hodiny a v 10 hodin tam odhalí obnovení památník pilotům a letcům pošumavského aeroklubu a rodákům z Klatovska, kteří zahynuli během druhé světové války ve službách RAF. V úterý na severním Plzeňsku pokračuje renovace historické turbovny. Kulturní památku se od roku 2015 snaží zachránit místní spolek Bard. Jeho členům už se podařilo opravit část sklepů a udělat novou střechu, okna a dveře. V Mariánských Lázních začíná nová lázeňská sezóna. 10 hodin je zahájí tradiční žehnání pramenům. Hlavní program je ve Skalníkových sadech před kolonádou a v přilehlém prostoru Arnika. Pilová sezóna letos začala asi o 2 týdny později než loni. Kvůli většímu suchu se ale pil ve vzduchu drží déle. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle klimatoložky Lenky Hajkové je situace horší ve městech než na vesnicích. Alergie na pil má podle alergologů asi čtvrtina Čechů. Slovenský premiér Robert Fico je na návštěvě Moskvy. Setká se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a zúčastní se akcí ke dni vítězství připomínající konec druhé světové války v Evropě. Většina evropských představitelů kontakt s ruskými státníky omezila po začátku invaze na Ukrajinu. Čeští hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finsku. Zápas začne ve 12 hodin. A fotbalisté Plzně přivítají ve druhém kole ligové nadstavby Liberec. Ve Štruncových sadech se hraje od 16 hodin. A dnešní počasí bude většinou oblačno až polojasno, večer se postupně vyjasní a teploty do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Rokycan mezi kilometry 58 a 61 je uzavřený levý jízdní pruh, opravuje se dopravní značení, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy Českého rozhlasu Plzeň skončily dvě a půl minuty po 8:30. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Má slovo jednoduchý, něco společného s duchem ze záhrobí. To je téma dnešního slovíčkaření, tak si na něj počkejte. Tady je Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Jednoduchost. Když o někom řekneme, že je jednoduchý, nemyslíme to ani nějak zlé, ale je nám zřejmé, že dotyčný příliš rozumu nepobral a že složitější uvažování mu dělá problémy. Ale to je až přenesený význam. Původně slovník uvádí prosté vysvětlení, že jednoduchý označuje věci nerozložitelné na menší prvky. To je obecně známo, nás ale zajímá, co to má společného s duchem, tedy nehmotnou bytostí vycházející ze záhrobí a strašící živé. Tak ducha dnes většinou chápeme. Základ je ale ve slově dech. Pro naše předky byly totiž výrazy dech, duch a vlastně i duše totéž. Neboli když někdo přestane dýchat, vypustí duši a stane se z něj duch. S tím souvisí i slovo doušek, které chápeme jako jeden hlt. Vypadá to jako zdrobnělina od ducha, ale doušek vlastně znamená napití na jeden nádech. Prostě to, co se udělá snadno a rychle. Prostě jednoduše.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 45 minut, pojďme se podívat na teplotní rekordy pro 9. květen. Minimum minus 5,2 stupně naměřili v Domažlicích v roce 1968, maximum 28,8 stupně naměřili ve Stříbře v roce 1998. Co se týká západu slunce, tak to dnes zapadne ve 20 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: A víc už nám k dnešnímu počasí řekne Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Tak jaké to ráno dnes v regionu je?
2: Tak aktuálně docela teplé, teploty máme už někde mezi 8 a 10 stupni v těch nižších polohách. Jinak oblačnosti ale relativně dost, převažuje nám oblačná obloha, i ten den bude, řekněme, většinou oblačný, možná přechodně sluníčko se nám ukáže, ale té oblačnosti bude relativně hodně, vyjasňovat se nám začne až k večeru nebo večer. A teploty budou vyšší každopádně, tak o 3 možná až 4 stupně tepleji než včera, takže dnes naměříme do nějakých 20 stupňů v těch nižších polohách. Kolem těch 18 na horách bude tak o 3-4 stupně chladněji a vítr slabší. Co se týče srážek, jenom výjimečně odpoledne někde na Šumavě se může vyskytnout nějaká přehánka, jinak bez srážek.
0: Bude ten zítřejší den jako přes kopírák, tedy neděle 10. května?
2: Nebude, zítra to bude slunečný den, ta první polovina dne bude víceméně zcela slunečná, potom někdy během odpoledne od západu začne přibývat oblačnost, ale bude to ze začátku nějaká vysoká, nekompaktní oblačnost, přes kterou to sluníčko prosvítat bude, až potom večer bude víceméně zataženo, nebo začne se zatahovat spíš až večer. Takže zítra slunečný den a teplý, do nějakých 24 stupňů, takže 21 až 24 v těch nižších polohách. Na horách také o 3-4 stupně chladněji a vítr slabší zítra, samozřejmě bez srážek.
0: Máme se obávat nějakých přízemních mrazíků během tohoto víkendu?
2: Během tohoto víkendu ne, i když během té noci na zítřek se nám vyjasní, takže víme, že někde ty přízemní mrazíky se vyskytovat budou, ale horší to bude příští týden, vlastně v pondělí už se nám ochladí. A v úterý, středa to budou chladné dny, hlavně úterý a ve středu ráno, pokud bude oblačnosti málo, což zatím vypadá, že bude, tak ty teploty ve středu ráno mohou klesat k té nule, možná až pod nulu, ale to ještě upřesníme.
0: Protože my zahrádkáři to máme ven, dovnitř. Říká Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se moc hezky, příjemný den a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku se po dlouhých letech znovu rozezní kalecký zvon. Slavnostní svěcení a zavěšení zvonu, přednášky o zvonech a komentované prohlídky tam začínají ve 12 hodin. Hrad Radeně ve starém Plzenci můžete dnes prozkoumat se samotným pánem hradu Radoušem. Netradiční prohlídka tam začíná v 10 a ve 14 hodin. Spolek Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, zve na tradiční akci zahájení sezóny a žehnání pramene u Hausvaldské kaple. Začíná u Srní na Šumavě v 10 hodin za účasti pátera Jendy Kulhánka. Město Bor u Tachova zve na oslavy osvobození. Na náměstí Republiky přijede na 10. hodinu konvoj US Army a od 11. hodin tam probíhají komentované prohlídky techniky, výstroje a výzbroje. Lázeňské slavnosti svobody 2026 připomínají osvobození Československa v Konstantinových Lázních. Na programu je od 14 hodin Dixielandová kapela, dále přehlídka historických vojenských vozidel a ve 20 hodin zahraje legenda českého militáry Country kapela Taxmeni. Obecní slavnost svatého Floriana proběhne v areálu u kulturního domu v obci Dolní Hradiště na severním Plzeňsku. Začátek je ve 14 hodin, hraje country kapela Jen tak a plzeňský revival 60. let KB Acoustic Band. V Manětíně pokračují oslavy osvobození, od 9 hodin je v zámeckém parku k vidění dobový vojenský tábor, ukázka výstroje, výzbroje a techniky a od 15 hodin speciální divadelní prohlídka zámku Manětín v dobách zkoušek a naděje. A ve Stodu se v rámci dne otevřených mlýnů otevřou brány Kalinova mlýna. Ve Zručově ulici od 10 hodin se můžete každou celou hodinu vydat na komentovanou prohlídku mlýnice a v 18 hodin a 30 minut začne ve mlýně divadelní představení Pelíšky, podání sušického souboru a tak dále.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň.

Jan Bendík a Michal David na vlnách rádia vašeho kraje. Jak to zařídit, aby nevzhledný plot nebo zítka nekazili dojem z naší zahrady? Zapojte do práce hrachory. V dnešním hobby magazínu vám povíme, jaké jsou na to nejvhodnější. V polovině dubna začala pstruhová sezona a my se podíváme, jaké jsou v našich řekách jejich stavy. A také poradíme, jak ušetřit za teplo ve vašich domovech. Hobby magazín začíná tradičně po 10. hodině a po 9. hodině magazín Mezi nebem a zemí. Michal Janský vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plzeň a příští sobotu na dní otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 na viděnou a naslyšenou tady Alfa Vil.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Konec druhé světové války si ještě dnes připomínají v Manětíně na Plzeňsku. Včelaři na Domažlicku doufají, že letošní sezona bude dobrá. Dětský ombudsman hledá mladé lidi do svého poradního týmu. Bude většinou oblačno až polojasno, večer se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. V Manětíně na Plzeňsku i dnes pokračují oslavy osvobození města americkou armádou. V místním zámeckém parku je dobový vojenský kemp 79. pěší divize. Město osvobodila před 81 lety. Kromě stanů, kde vojáci spali, nebo polní nemocnice, můžete vidět i jejich auta a zbraně, říká Petr Tolar z klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
2: Tady lidé můžou vidět jednak ubytování těch vojáků, protože necháme nahlédnout i do jednoho ze stanů, kde ti vojáci spali. Zároveň tady je štáb, který přibližuje trošku tu práci kancelářskou pro ty důstojníky, včetně toho spojení. U toho je vidět i koutek amerického válečného korespondenta. Tam vidíte tehdejší kamery, fotoaparáty, techniku, která zachycovala právě ty dneska často zobrazované obrázky.
1: Včelařům začíná hlavní sezóna, častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné medníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok, říká předseda tamní základní organizace Radek Houška.
3: Letošní zima ku podivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezóna se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel teda malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
1: V plzeňských Křimičcích dnes pokračuje turnaj králů. Park tamního zámku se otevře ve 13 hodin. Pro návštěvníky je připravené historické tržiště, hudba nebo dětská ponožková bitva. Organizátor Tomáš Cholinský dodává, že souboj rytířů začne v 15 hodin.
4: Utkají se tam různí rytíři, diváci si budou moct vybrat svého favorita, každý ten rytíř tam bude představený, bude mít samozřejmě své barvy, své znaky, takže diváci pak můžou fandit. Zároveň ty návštěvníci si samozřejmě mohou udělat potom fotky třeba se svými oblíbenými rytíři, můžou si vyzkoušet vybavení. Bude záležet, jak diváci budou chtít a jak budou aktivní.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým bude mít zhruba 30 členů a scházet se bude 4x ročně. Má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Jak uvedl Martin Beneš, zájemci se mohou hlásit do 18. května a první setkání bude 22. června. První dětský ombudsman se ujal funkce na začátku dubna. Úkolem poradního týmu bude diskutovat o otázkách, které přinesou jsou sami členové nebo o tématech, která jim předloží dětský ombudsman. Sport. České hokejisty čeká druhý zápas švédských her. Ve 12 hodin nastoupí proti Finsku. Bude to herně podobný soupeř jako v úvodním duelu domácí. Více o Finech řekne asistent trenéra Jiří Kalous.
5: To, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená situace 2 na 2, 1 na 1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci. U nás hlavně v obraném pásmu, to protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu, hodně zapojují beky do útočné fáze, to znamená sjíždí tam, ať je to po prknech nebo ať je to středem hřiště. Počasí.
1: Čekejte většinou oblačno až polojasno, kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit přehánka a večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně počítejte s uzavírkou v ulici Za Rybárnou a říjnová práce na inženýrských sítích potrvají do konce května. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum a proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česká, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikoval české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém městě nad Metují. Také tuto dobu dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho, zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme Nedej zahynouti námi budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronu české země.
2: Co po straně oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary. Ten daroval pan Parish a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.
4: Rozladěný klavír.

letěl čas, ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas, že mi vždy k němu

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrální stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužená mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužená mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říci tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhledneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže ano. Pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovou tu krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravená.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřiska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší, pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali, takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit.
3: Už nejsem

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně. V tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu. Jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy. Pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Klatovský pošumavský aeroklub slaví

0: Ví 90 let od založení. Počet alergiků v Česku podle alergologů roste. Plzeňští fotbalisté přivítají v lize Liberec. Bude většinou oblačno až polojasno, večer se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. V Klatovech dnes budou k vidění unikátní historické letouny. Pošumavský aeroklub Klatovy slaví 90. výročí založení a zároveň 90. výročí otevření letiště. Celodenní program nabídne aktivity pro rodiny s dětmi i pro zájemce historie letectví, říká předseda aeroklubu Petr Kratochvíl.
1: Od 1 hodiny do 3 hodin bude hlavní letový program letecké vystoupení, kde prvně v Klatovech přivítáme leteckou skupinu, která vystupuje pod názvem Trainer Box, což je skupina 4 letounů Zlín 526, které lítají ve velmi uzavřené skupině a letos tady představí i svoje akrobatické vystoupení. Takže myslím, že si opravdu diváci přijdou na své.
0: Dnes také odhalí nový památník padlým letcům RAF z regionu. Úterý na severním Plzeňsku pokračuje renovace historické turbovny. Kulturní památku se od roku 2015 snaží zachránit místní spolek Bard. Jeho členům už se podařilo opravit část sklepů a udělat novou střechu, okna a dveře, říká člen spolku Jan Florian.
2: Naposledy jsme v sklepích udělali osvětlení, opravili jsme horní část sklepa, takže pro letošní sezonu zase uvidí návštěvníci o trochu víc. No a pro letošní rok jsme dostali příspěvek z Plzeňského kraje na obnovu fasády, takže v průběhu roku se začne upravovat část fasády do náměstí. Ještě nám zbývá velká část fasády, část sklepu a možná někdy podkroví nebo přístavky na obě strany, protože ten dům z obou stran byl obklopen dalšími domy.
0: Alergie na pil má podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. Letos je může kvůli velmi suchému jaru trápit víc, pil se totiž drží ve vzduchu déle. Velký vliv na to, jestli se alergie projeví, má i to, jakým způsobem lidé žijí a jak se o své zdraví starají, říká Sáva Pešák, alergolog z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
3: Tím, co jíme, co dejcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta vesternalizace toho našeho života. Sport.
0: Fotbalisté Plzně přivítají ve druhém kole ligové nadstavby Liberec. Ve Štruncových sadech se začne hrát v 16 hodin. Obránce Viktorie Adam Kadlec připomíná, že si Viktoria chce v tomto utkání upevnit třetí příčku v tabulce.
4: Tak já si myslím, že hodně důležitý, protože všichni si uvědomujeme, že jsme kousek od toho cíle, který jsme si dali, takže nezbývá nic jiného, než vyhrát a potvrdit domácí výhru s Hradcem. Počasí.
0: Bude většinou oblačno až polojasno, kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě objevit i přehánka. Večer se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Slovanech počítejte s uzavírkami v ulici Květná a Motýlí. Stavební práce potrvají až do prosince. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba po tu nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu jak hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Takže jdeš do vody.
2: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: To je ovčí rovno.
1: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde si řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
2: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Prémiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: pohádkářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Český rozhlas Plzeň. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Obci Hvozd na severním Plzeňsku si připomínají 81. výročí osvobození americkou armádou. V pondělí začne v Plzni rekonstrukce americké třídy, přinese dopravní omezení a změny v MHD. Čekejte většinou oblačno, večer se postupně vyjasní a teploty do 19 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. 81. výročí osvobození americkou armádou si dnes připomenou v obci Hvozd na severním Plzeňsku. Akce začne ve 13 hodin příjezdem vojenských vozidel na náves, kde si lidé budou moci prohlédnout vybavení a techniku americké armády z konce druhé světové války. Následovat bude položení věnce k pomníku.

0: pomníku padlých na návsi a pěší průvod na hřbitov, říká Petr Tolar z klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
1: Připomínáme Karla Hlouse, který zemřel 5. května, když se pokusil vyzbrojit pro případ povstání ještě společně se svým kamarádem Bohumilem Richtaříkem a oni toho 5. května byli zastřeleni Němci. Ono i v tom květnu 45, když se Američané přijeli, tak oni se osobně účastnili jeho pohřbu. Takže proto vlastně my budeme i u toho jeho hrobu stát čestnou stráž a vlastně si pokusíme po těch 81 letech na něj podobným způsobem vzpomenout.
0: Plzně začne v pondělí rekonstrukce Americké ulice. Týkat se bude úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu. Úprava potrvá do srpna letošního roku a město za ní zaplatí necelých 36 milionů korun. S rekonstrukcí Americké třídy souvisí i dopravní omezení a změny v MHD. Jak píše třetí městský obvod na svém webu, od pondělí dojde k odklonu denních autobusových linek 20, 27, 34 a všech nočních autobusových linek z Americké ulice do Kopeckého a Smetanových sadů. Na věž barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku se dnes vrátí historický zvon. Pochází z roku 1734 a restauroval ho zvonař Michal Votruba z Myslkovic. Program začne v poledne. Podrobnosti doplní správcová dvora Jana Churavá.
2: Proběhnou přednášky odborníků, kteří zvon restaurovali, našli a celkově mapují zvony v celém tady našem regionu. Představíme i knihu o Kalci z doby války, z okupace a jsou tam opravdu zajímavé příběhy. Potom teda budou následovat komentované prohlídky a výstava fotografií Santiniho staveb tady u nás na Plzeňsku.
0: Vstup na akci je dobrovolný a výtěžek správci dvora použijí na úhradu nákladů za restaurování kaleckého zvonu. Policie dnes posílí hlídky v pražských Vršovicích kvůli fotbalovému derby. Utkají se spolu Slávie a Sparta. Pokud slávisté zvítězí, zaručí si ligový titul. Zápas začne v 19 hodin. Pochod fanoušků Sparty na něj doprovodí policisté. Fanoušci ke stadionu hromadně vyrazí v 16:30 od zastávky metra Želivského. Sport. Kanoista Martin Fuchs zahájil sezonu světového poháru vítězně. V maďarském Segedu na úvod olympijské kvalifikace na hry v Los Angeles vyhrál závod na kilometrové trati, když těsně porazil Rusa Petrova. Plzeňští házenkáři nastoupí v 17:30 k rozhodujícímu 5. finále play-off extraligy na palubovce Karviné. Podle trenéra talentu Petra Štochla se už oba soupeři nemají čím překvapit a rozhodovat bude zejména výkony golmanů.
3: Samozřejmě vždycky do toho vstupují výkonomávají brankaři, což i v této sérii potvrdilo, ale skutečně ty týmy se a ty hráči vlastně se až tolik v těch týmech nemění, takže už se znají fakt na tolik a my víme, co od Karviné čekat, oni co od nás, který hráči na sebe domů zodpovědnost, který naopak budou odvádět tu černou práci. Prostě těch alternativ, jak se obeře překvapit, je opravdu relativně málo. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, přechodně polojasno, k večeru se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů a na horách 12 až 15. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na Bílé hoře pokračuje rekonstrukce silnice 2/231 v ulici 28. října. Stavební práce potrvají do 20. prosince. Počítejte s uzavírkou. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.
7: Dobrý den, dneska slavíme 90. výročí založení pošumavského aeroklubu Klatovy a zároveň 90. výročí otevření letiště Klatovy. Vysíláme přímo odsud z klatovského letiště Josefa Hubáčka, abych byla zcela přesná. A pozvali jsme do vysílání několik zajímavých hostů. Iva Kokešová vám přeje 5:55. Pěkný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciálně.

0: Jednou krásné dopoledne z Klatovského letiště. Zdravím všechny návštěvníky těch krásných oslav 90. výročí a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň. Naším prvním hostem je dnes pan Pavel Kratochvíl, předseda pošumavského aeroklubu Klatovy. Vítám vás, pane Kratochvíle, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak vy osobně jste se dostal k létání? Vzpomeňte trošičku.
1: No, moje cesta k létání byla trošku klikatá, nebo vedla takovou menší oklikou. Asi jako každý kluk, tak jsem chtěl lítat, chtěl jsem jezdit na moři, lepil jsem letadýlka a podobně, ale k létání jako takovému jsem se dostal až o mnoho let později a je zatím to taková dlouhá historie, kterou asi bych teďko zdržoval a unavoval, ale osobně létám zhruba 25 let, zejména zde v pošumavském aeroklubu Klatovy a jsem jedním z těch, kteří jsem na to hrdý, kteří získali svoji pilotní licenci právě tady v Klatovech a v pošumavském aeroklubu Klatovy.
0: Tady to letiště nese hrdě jméno Josefa Hubáčka. Mohl byste nám tu jeho osobnost trochu představit?
1: Já jsem na to taky hrdý, tedy, že nese jméno pana Hubáčka a osobnost pana Hubáčka vydává opravdu na dlouhé romány a taky vydala už teda na pěkně obsáhlou knihu. Pan Hubáček byl velmi významnou osobností už za první republiky, kdy patřil k významným akrobatickým letcům a zařadil se i do takové té elity pilotů, kteří mimo jiné za rok, to bude 90 let, v roce 37 získali titul mistrů světa v letecké akrobaci. Poté pan Hubáček odešel jako mnoho dalších do Velké Británie a zapojil se do bojů druhé světové války v řadách britského královského letectva a bohužel po válce ho stihl osud jako řady dalších pilotů. Krátce působil jako provozní ředitel, ale ředitel letového provozu československých aerolinií. Byl odsud vyhozen, živil se jako dělník, pak jak úředník a po dlouhých letech v roce 69, kdy došlo k obnovení přerušené činnosti pošumavského aeroklubu Klatovy, tak byl vyzván či požádán, aby stanul v čele tehdy znovu ustanovené rady aeroklubu Klatovy a stal se jejím předsedou. Tomu došlo v roce 69 a v této funkci vydržel dlouhých 11 let, kdy potom ze zdravotních důvodů z této funkce odešel.
0: To jméno nese letiště, je to tak 2-3 roky, říkám to dobře?
1: Úplně přesně je to od roku 22. V červnu roku 2022 jsme právě došli k rozhodnutí, že není tady pro tento kraj a pro toto místo lepší jméno. Chceme-li ho ještě více zdůraznit a uctít, abychom pojmenovali toto letiště právě jeho jménem. Takže je to od roku 22.
0: Pane Kratochvíle, kdybyste měl z těch dnešních oslav vyzdvihnout to nejdůležitější, bude to odhalení nového krásného památníku?
1: No, asi ano, ale víte, pro mě osobně to nejdůležitější je něco, co není úplně na první pohled vidět a co možná návštěvníky úplně tak nezaujme. To je to, že my spojujeme historii tady toho letectví v tomto kraji ze současností, kdy se snažíme trvale, to není jednorázová akce, ale opravdu postupně a velmi, velmi vytrvale připomínat právě historii letectví našich hrdinů a přinášet to do současnosti z toho důvodu, že my se snažíme jako aeroklub navazovat na ty tradice, které byly založeny v roce 36 výcvikem a pokračovat v tom výcviku nových pilotů. A víte, výcvik nových pilotů v dnešní době je dosti složitá záležitost, je to multidisciplinární záležitost a my se snažíme tímto letectví popularizovat, přivést mladé lidi, což není úplně jednoduché, mladé lidi k lítáním a připomínat jim to, na co mají být hrdi a proč vlastně mají lítat, na co vzpomínat, ale hlavně čemu se učit a učit se i z historie, na kterou bychom neměli zapomínat. Takže to je to, co mě osobně na tomto nejvíc vzrušuje a líbí se mě. A to, co potom je pro diváky atraktivní, tak jsou samozřejmě letadla, která sem přiletěla, která tady máme a za to velmi děkuji a jsem vděčný jejím majitelům těchto historických takových unikátních kousků, které tuto naši akci zpestřují.
0: Já myslím, že tohle, to, co jste řekl, je krásná pozvánka pro ty, kteří se ještě třeba rozhodují, zda sem mají na Klatovské letiště přijet. Přesto ještě prosím se vracím k tomu pomníku, který jste odhalili. Popište ho alespoň v několika krátkých větách.
1: Tak v krátkých větách bych ho popsal tak, že je krásný. Je tedy z dílny zdejšího sochaře pana Fialy a jsem velmi rád, že vznikl na popud nás, tedy za velké podpory pana starosty Klatov, pana Saldétra, a je na něm uvedeno 9 jmen, která už jsme zmínili při jeho odhalení, a to jsou jména pilotů, které dneska vzpomínáme. Dominantou tohoto památníku je křídlo Spitfirea, je tedy situováno jako ze spodního pohledu, ze země, a ta jména, o tom bychom dlouho museli mluvit, protože za nimi je opět zase velká historie.
0: Konec konců, ať se každý přijde podívat a uvidí ten zbrusu nový pomník přímo na vlastní oči.
1: Přesně tak, a určitě se tady nebudou diváci nudit, včetně dětského programu. Je to celodenní a všegenerační záležitost.
0: Naším prvním hostem tady na Klatovském letišti byl pan Pavel Kratochvíl, předseda pošumavského aeroklubu Klatovy. Díky, pane Kratochvíle, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a naslyšenou, pěkný den.
0: No a za chviličku v našem vysílání přivítáme dalšího hosta a uslyšíme krásnou angličtinu.
2: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, vysíláme z Klatovského letiště Josefa Hubáčka a naším dalším hostem je britský přidělenec obrany pro Českou a Slovenskou republiku, plukovník britského královského letectva, pan David Burrows. A pozor, dámy a pánové, je to jeho vůbec první rozhovor do českých médií. Dobrý den.
1: Dobrý den. Hello.
0: Pane plukovníku, vysvětlete nám vaši pozici na britské ambasádě. Co přesně je vaším úkolem?
2: Could you please explain your role at the British Embassy?
3: Jakožto
2: britský přidělenec obrany, mojí rolí je jako vojenský diplomat prohlubovat spojení našich dvou armád a také spolupracovat s vrchním velitelem spojených sil v této zemi. Je důležité si uvědomit, že jsem vojenský reprezentativ Londýna a britské vlády a že důležitým úkolem je prohlubovat spolupráci a přátelství našich dvou zemí. Důležitou součástí mojí práce je také uctívat bývalé piloty RAF z Československa, kteří položili životy před mnoha lety za společný mír.
0: Máte rád taková malá regionální letiště, jako je letiště Josefa Hubáčka v Klatovech. V čem je pro vás jejich kouzlo?
2: Ano, mám je rád. Myslím si, že nedostatek komerčních a industriálních aspektů z toho dělá právě něco velmi speciálního. Je důležité si uvědomit, že letectví je velmi speciální obor, speciální věc, především na akcích jako dnes, kdy vidíte stará a nová letadla, lidé si užívají letectví jako aktivitu a myslím, že to je skvělé, opravdu to mám moc rád.
0: Jaký význam podle vás, pane plukovníku, mají takové akce připomínající někdejší piloty, válečné hrdiny? Jaký význam mají pro mladé současné piloty?
2: Myslím si, že je důležité si uvědomit, že není jednoduché být pilotem. Potřebuje to velké odhodlání a samozřejmě také určitou dávku odvahy. A samozřejmě je důležité mladým lidem připomínat všechny tyto aspekty a já jako starší pilot jsem si samozřejmě vzal inspiraci z někdejších pilotů a všech pilotů po celém světě a všech různých leteckých sborů po celém světě.
0: A teď něco osobního. Vy máte vztah spíše k historickým letadlům anebo k těm současným moderním? Jak je to úplně u vás osobně?
2: Když se řekne letadlo, musím říct, že ta technologie se strašně rychle vyvíjí. Já jsem lítal na Jaguaru Tornado, což už pro některé lidi dnes je historické letadlo.
3: Nicméně,
2: samozřejmě jsem naprosto nadšen a miluji nejnovější technologii, například letadla, které kupuje teď vaše armáda, mají neuvěřitelné schopnosti, ale také samozřejmě miluji Spitfire při letu a samozřejmě také, když vidím Merlin motor.
0: Tak ještě jedna věc, už trochu mimo létání. Vy jste v České republice opravdu jenom několik málo týdnů. Už jste si u nás našel nějaké hodně oblíbené místo, které máte rád, kde se vám to hodně líbí?
2: Všude, kde jsem zatím byl, všichni byli úžasně přívětiví a vítali mě, ale zatím jsem si ještě nenašel nejoblíbenější místo. Zatím hledám to místo, užívám si krásné počasí, kvetoucí rostliny. Koncem května máme takovou akci s britskou ambasádou 20. května tedy v Českých Budějovicích. Je to takzvaný day away, kdy vlastně vyjíždíme s naší ambasádou do různých koutů České republiky. republiky a představujeme naši ambasádu a říkáme spoustu zajímavých informací.
0: To byl ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň britský přidělenec obrany pro Českou a Slovenskou republiku, plukovník britského královského letectva, pan David Burrows. Děkujeme moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a za chviličku přivítáme tady u našeho přenosového vozu na letišti Josefa Hubáčka v Klatovech starostu Klatov, pana Rudolfa Salvetra.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. Zdravíme vás všechny z letiště Josefa Hubáčka v Klatovech, kde se dneska slaví 90. narozeniny. A naším dalším hostem je starosta města Klatovy, pan Rudolf Salveter. Pane starosto, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Musím se zeptat na úvod, jaký je váš vztah k létání. Jak pak jste na tom?
1: Můj vztah k létání je velmi specifický a veskrze kladný. Spíše k jeho jedné části. Můj otec totiž skákal s padákem a bohužel osud mi nedopřál ho vidět nikdy na vlastní oči, protože opustil tento svět, když jsem byl úplně malý chlapec, a taky do značné míry suplovala moje matka, která mě brala na všechny ty věci, které by měli kluci vidět. Ať už to bylo klatovské letiště, kde se pravidelně pořádal letecký den, ať už to byly automobilové závody, nebo cokoliv jiného. Takže z toho vyplývá ten můj vztah a já bych ani netoužil usednout do kokpitu toho letadla, ale už několik let si říkám, že přeci jenom skočit ze zhora a vidět zemi pod sebou s podpadákou musí být úžasné a třeba se k tomu ještě dopracuji.
0: Takže jste takový ten klasický případ, kdy se proletíte letadlem jenom ve chvíli, kdy jedete na dovolenou.
1: Já na dovolenou necestuji většinou letadlem, protože nemám tolik času, abych byl někde 14 dní, ale pokud, tak vyrážím spíš autem.
0: To je ten úděl těch starostů, že nemají moc času na dovolenou.
1: Tak to má být.
0: Řekněte mi, co si na té dnešní oslavě těch 90. narozenin klatovského letiště nechcete nechat ujít, anebo co už vás tady zaujalo?
1: Já mám obrovskou radost z toho, že přišlo už teď dopoledne vlastně na odhalení památníku těm, kteří s klatovským letištěm byli spjati a položili následně život v bojích v řadách britského královského letectva. Přišlo tolik lidí. A dobře vím, že odpoledne bude letiště plné, protože uvidíme ukázky historických letadel, ale i třeba výcviku dnešních pilotů. A to, co bylo úžasné před chvilkou, když se sneslo tolik parašutistů z nebe a viděl jsem ty rozářené dětské oči, které koukaly nahoru, takže to je, myslím si, největší odměna pro členy aeroklubu, pro vedení aeroklubu, ale v tu chvíli to byla odměna i pro mne.
0: Klatovské letiště slaví 90. narozeniny. Co byste mu k těm narozeninám popřál a co byste mu popřál do dalších 10, 20, 30 let?
1: Klatovské letiště je součástí našeho města a byť někdy pochopitelně svým provozem ruší své okolí, tak bychom si měli být dobře vědomi jeho důležitosti. Nejen z té civilní stránky, nejen z té sportovní stránky, ale i třeba jako skutečně místo, kde se připravují noví piloti. Měl jsem řadu spolužáků, kteří přesedlali z Větroňů až do tryskových letadel. A v dnešní neklidné době si myslím, že je to správně a moc bych si přál, aby těch administrativních zátěží a překážek, které občas jsou letectví kladeny, bylo co nejméně. Ostatně klatovské letiště, byť s travnatým povrchem, je mezinárodním letištěm, čili je to i brána do Klatov pro řadu turistů.
0: No a to jsem ráda, že jste na tohleto téma právě teď narazil, protože moje poslední otázka pro vás, kam byste jako starosta Klatov pozval posluchače teď, když pomineme na chviličku to letiště, začíná sezóna, posluchače, kteří nás poslouchají úplně na opačném konci regionu, na co byste nalákal?
1: To jste mě doslova nahrála, protože dnes jsme na letišti a za týden 16. zahajujeme v Klatovech turistickou sezonu s bohatým programem na Klatovském náměstí vlastně po celé odpoledne a zároveň proběhne klatovský karafiát. Turistika pro pěší i pro cyklisty a pokud byste přijeli do Klatov, ať už na ten den nebo během prázdnin, kdy najdete celou řadu zajímavých akcí, tak si nezapomeňte vzít sebou kolo, protože to, co přibylo ve velkém množství v posledních letech jsou cyklostezky a cyklotrasy a takový celodenní nebo polodenní výlet kolem Klatov je pozvánkou do širokého okolí, protože uvidíte úžasné výhledy na Šumavu.
0: Starosta Klatov, pan Rudolf Salvetr, byl naším dalším hostem. Díky moc, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, vysíláme z letiště Josefa Hubáčka v Klatovech a za chviličku náš poslední dnešní host a bude to zase pilot. Počkejte si na něj.
2: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Plzeň.

0: tu s vámi speciál 5:05 Český rozhlas Plzeň dnes vysílá z letiště Josefa Hubáčka v Klatovech, kde se slaví 90. výročí. Naším dalším hostem je pan Jiří Horák, pilot a předseda spolku Classic Trainers. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrá poledne.
0: Pane Horáku, jak vy jste se vlastně dostal k létání? Ptám se všech hostů.
2: Tak moje cesta byla standardní v té době. Já jsem začal létat v roce 1986, ve 14 letech. A klasicky větroně, Ferrokub, Kladno, poté motorová letadla. A mezi tím jsem trochu mechaničil u československých aerolinií tenkrát ještě. A pak jsem se dostal vlastně na Boeing 727 jako opravný inženýr. A poté už jsem si vlastně mezi tím vytvořil, nebo udělal průkaz suchopovního pilota a nastoupil jsem českým aerolíním v roce 1997.
0: A tam jste doteď?
2: Ne. Strávil jsem tam krásných 16 let a teďkon momentálně letám pro britskou firmu EasyJet.
0: Takže jste pořád pilotem, živíte se
2: tak,
0: tímto zaměstnáním
2: tak.
0: A pořád ho milujete.
2: Pořád mě to hrozně baví, protože mě baví práce s lidmi. Jo. To je prostě úplně super. Člověk přichází do styku s různými národnostmi, se spoustou lidí a každodenně v podstatě a to mě na tom hrozně baví. Prostě, jo.
0: Já jsem říkala, že jste předsedou spolku Classic Trainers. To je vlastně letecké muzeum, řekněme. Představíte nám ho trochu?
2: Jasně, vlastně Classic Trainers spojuje majitel letadel. A vlastně vytvořili jsme jako entitu, je to Classic Trainers spolek a vytvořili jsme postupem doby letecké muzeum Hangar 3 a vlastně v tom máme umístěné jaksi vlastně všechny létající exponáty letadla plus ještě artefakty a další věci kolem.
0: Kde to letecké muzeum najdeme?
2: Letecké muzeum najdeme na letišti Plzeň-Líně.
0: Kdy se tam zájemci mohou přijít podívat? Jak to máte s otevíráním Hangáru 3?
2: Hangár 3 není úplně klasické muzeum, jako je to muzeum a ne s klasickou otevírací dobou, abych byl úplně přesný. A v podstatě pořádáme dny otevřených dveří, což je v podstatě dvakrát třikrát do roka, to je velká akce. Naposledy jsme jako měli otevřené muzeum 2. května a přišlo asi 1500 lidí jo, za od 11 do 4 do odpoledne. Obrovský zájem, jsme z toho byli hrozně nadšení a fakt jsme za to rádi, ale můžeme samozřejmě, a mimo tady ty otevírací dny, otevírací dobu můžeme vlastně organizujeme soukromé prohlídky, většinou jsou to školy, autobusy, dětské tábory, jednotlivci, jo, je to možné.
0: Jaké krasavce tam v tom hangáru vystavujete, kdybyste měl to nejlepší, co tam máte vypíchnout?
2: Tak úplně, když vypíchnu to nejlepší, tak je to vlastně P-50 na Mustang, ikonická stíhačka z druhé světové války. Včera nám vlastně přibyl T-28 Trojan, legendární cvičné letadlo amerického námořnictva. Potom vlastně máme letoun Harvard, ten stojí tady za námi, Boeing Stearman, Stinson, pak tam ještě máme Zlín 526 Trenér, Sokol M1D a Austro 1.
0: A mluvil jste o historických artefaktech. Můžete také zmínit něco vzácného, co tam vystavujete?
2: V zásadě máme tam spoustu vzácných věcí. My se vlastně v muzeu máme dvě takové místnosti. První je vlastně věnovaná začátku letectví až do roku 1945 letecké válce nad Plzní a druhá je vlastně věnovaná 5. leteckému pluku. Takže asi úplně nejvzácnější jsou artefakty ze sestřelených bombardérů nad Plzeňském a máme tam vlastně i části Lancasteru britského královského letectva, který byl sestřelen v roce 1943 a byl to vlastně první sestřel nad protektorátem Čech a Morava.
0: A pane Horáku, co jste přivezli ukázat sem do Klatov?
2: My jsme dneska přivezli letoun T6 Harvard, potom Stinson a Stearman. A máme tady ještě naše cvičné letadlo Morán 893.
0: A kdybych se vás zeptala na vaše nejmilovanější letadlo, ke kterému nejvíc vzhlížíte?
2: Já jsem za svůj život létal spoustu letadel různých typů, včetně Spitfireu, Mustangu, Hurricaneu, ale jako pořád se vracím k tomu Stearmanu. To je ten žlutý obočník, to je jako nejkrásnější letadlo, krásně s ním letá. Je to vlastně letadlo, které vám dělá radost a potěšení v podstatě.
0: Takže to je to žluté letadlo, přesně které tak. Vidím takhle za vámi přesně a tím tak. Jste z Líní i dneska přiletěl.
2: Ne, já jsem přiletěl Harvardem a s tím Stearmanem přiletěla vlastně paní Olga Benešová, to je moje žena, to je naše pilotka.
0: Ano, tak to jsme se zase dozvěděli něco navíc a tím Harvardem zase do těch Líní odletíte.
2: Přesně tak.
0: Dobře, tak teď ještě samozřejmě zůstaňte tady na těch oslavách 90. narozenin. Moc krát vám děkuji za rozhovor a zveme tedy posluchače, aby třeba po telefonické domluvě se přišli podívat do Líní, do vašeho muzea Hangár 3.
2: Určitě, samozřejmě zveme vás všechny do Plzně. Teď momentálně další otevření Virginia Garbage 28. září na státní svátek. Nicméně po dohodě e-mail Classic Trainers je to možné.
0: Výborně. Jiří Horák, pilot a předseda spolku Classic Trainers, byl naším posledním hostem. Díky, mějte se krásně,
2: díky,
0: naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 5 minut bude 11:45. Náš přímý přenos z klatovského letiště Josefa Hubáčka pomalu, ale jistě končí, ale tady se ty oslavy teprve rozjíždí a všechno začíná. Takže pokud jste ještě někde poblíž, tak se určitě, abych tak řekla, rozhoupejte, sedněte do auta a přijeďte, protože ty oslavy jsou tady perfektní, je krásné počasí, určitě se vám to bude líbit. Iva Kokeš vás se v tuto chvíli loučí, přeji vám hezké dopoledne, příjemný poslech a příště naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi speciál.

0: generacích a osobnostech západu Čech.
1: Herbert Lom je ve světě nejznámějším českým hercem, třeba že doma se o něm dlouho nemluvilo. Narodil se 11. září roku 1917 v Praze, ale měl velmi silný vztah k Šumavě a Železné Rudě, kam jezdil za dědečkem na prázdniny. Jeho dům stál v lokalitě Na Pepíku, pokračuje historik Roman Rudský.
2: Pepík, to je vlastně kopec tady v Železné Rudě, na kterém byl televizní vysílač. A tam u toho televizního vysílače jsou právě ty rozvaliny toho domu, kde bydlel jeho dědeček.
3: Dědeček byl schudlý šlechtic a mladý Herbert miloval šumavské prostředí, kde se nacházelo rodinné sídlo. Jelikož byl napůl židovského původu, v roce 1939 utekl před nacismem do Londýna, kde se díky známostem brzy dostal k filmu. Už od začátku sklízel slušné úspěchy. Čeští diváci ho pak po delší době viděli až v Májovce Poklad na Stříbrném jezeře, kde hrál hlavního padoucha Kornela, aniž by si uvědomili, že je to krajan.
4: Budvode, počítám do tří. Jedna, nejsem proti tomu sám, Korneli, ale i Brett, Dicky a oba Johanssonové. Tři. Chce ještě někdo něco říct?
5: On se celým jménem jmenoval, když vynechám ta jednotlivá křestní jména, Herbert Kuchačevič ze Schluderpachru, což pro film, tedy pro marketing, bylo naprosto destruktivní. Dostal tedy výzvu, aby si našel jednoduché jméno a údajně to nejkratší, co v tehdejším pražském telefonním seznamu našel, bylo Lom, tak šubol tam máme Herberta Loma.
3: Říká badatel Zdeněk Bauer. Přestože Herbert Lom vytvořil více než 100 filmových rolí, nehynoucí slávu mu přinesla až role komisaře Dreyfuse, kterého k šílenství dohání inspektor Clouseau ve filmech o růžovém panterovi. Takhle zní v originále.

0: Po revoluci 89 se Herbert Lom do Čech rád vracel, zvláště pak na Šumavu a do Prahy. Byly mu cizí maníry velkých hvězd, ač by na ně měl bez pochyby nárok, vzpomíná Míla Řádová, která se o něj starala na filmovém festivalu ve Zlíně v roce 2004.
1: On byl gentleman, on se k ženám choval úžasně, ale sám nikdy nepožadoval nic mimořádného, ani když přijel na Zlínský festival, tak jsme nedostali žádný seznam věcí, které mu máme splnit nebo připravit na pokoj. Opravdu byl velmi, velmi skromný. Nebyl zvíčkaný jako většina třeba těch amerických hvězd, kde se na ně musíme velice pečlivě připravovat a opravdu se s ním pracovalo velmi, velmi hezky.
0: Herbert Lom zemřel v požehnaných 95 letech a není pochyb, že je dosud nejznámějším českým hercem ve světě. Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
3: Želám ti dobré ráno, rád by som ale věděl, kde jsi. Veď zaspávali jsme spolu a já tu jsem.

0: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
1: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
0: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
2: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
1: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
0: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 9 nových tříd vznikne v nové školní přístavbě v Klenčí pod Čerchovem. V plzeňské části Křimice pokračuje druhý ročník Turnaje králů. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Dnes bude oblačno, postupně až jasno, teploty do 19 stupňů. Dobré poledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Nový školní pavilon chtějí postavit v Klenčí pod Čerchovem. Současná budova už kapacitně nestačí. Městy se teď pokusí získat poslední pozemek a domluvit se na přeložce trafostanice. Jakmile se to podaří, začne se připravovat projekt, říká starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
3: Ta nová budova vlastně nám umožní zřídit nové učebny a je to z toho důvodu, že i dnes už nestačíme kapacitně na počet tříd, které máme. V té nové budově vznikne nový nástupní prostor do školy, 9 nových tříd. Z těch 9 bude jedna družina, nové sociální zázemí, nové šatny, tedy zmizí nám stávající klece, které máme v prostorách. To je věc, která absolutně neodpovídá současným trendům, ale není kde jinde budovat a realizace musí být co nejdříve.
2: V plzeňských Křimicích dnes pokračuje Turnaj králů. Park tamního zámku se otevře ve 13 hodin. Pro návštěvníky je připravené historické tržiště i hudba. Organizátor Tomáš Cholínský dodává, že souboj rytířů začíná v 15.

0: Hodin.
1: Utkají se tam různí rytíři, diváci si budou moct vybrat svého favorita, každý ten rytíř tam bude představený, bude mít samozřejmě své barvy, své znaky, takže diváci pak můžou fandit. Zároveň ty návštěvníci si samozřejmě mohou udělat potom fotky třeba se svými oblíbenými rytíři, můžou si vyzkoušet vybavení. Bude záležet, jak diváci budou chtít a jak budou aktivní.
0: Češi nakupují historické nemovitosti. Podle realitní kanceláře Lux & Exclusive Properties stoupl prodej zámeckých nemovitostí meziročně o 50%. Za rekordní částky je loni prodával taky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zájem je nejen o zámky, ale taky mlýny, kostely a fary. Původní majitelé je často prodávají kvůli vysokým nákladům na energie a drahým rekonstrukcím. V německém Saském Švýcarsku zemřel 55-letý český turista. Uvedl to web deníku Sächsische Zeitung. Muž skolaboval při výletu k Labským pískovcům, na který vyrazil s manželkou navzdory deštivému počasí. Záchranářům se ho nepodařilo oživit. Sport. Tenista Tomáš Macháč odstoupil z antukového turnaje kategorie Masters v Římě. Kvůli blíže nespecifikované nemoci vzdal duel druhého kola proti Rusu Medvěděvovi, který postoupil bez boje. Už za necelou půl hodinu bude v italském hlavním městě hrát o účast ve třetím kole Linda Nosková proti Ukrajince Olí Nikovové. Odpoledne pak Jakub Menšík nastoupí proti Australanu Popirinovi. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, jen přechodně i polojasno, kolem poledne a odpoledne se může na Šumavě výjimečně objevit přehánka. K večeru a večere se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Slovanech neprojedete Květnou ulicí, je uzavřená kvůli stavebním pracím. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: 4 minuty po 12. hodině skončily naše aktuální zprávy. Sobota 9. května se nám ladně přehoupla do odpoledne a to znamená, že nás čeká hodina písniček pro vás. Svá přání nám už teď můžete psát na e-mail nebo skrz webový formulář a za okamžik budeme i na telefonu 221 554 222.

Celou hodinu vám hrajeme s Českým rozhlasem Plzeň na přání, ať už máte ve svém okolí někoho, kdo slaví třeba narozeniny, nebo chcete zahrát někomu pro radost, tak nám můžete volat na telefon 221 554 222 anebo napsat na e-mail písničky.pl@rozhlas.cz. A máme tady první e-mailové přání. Sbor dobrovolných hasičů Pačejov přeje svému dlouholetému členovi Stanislavu Kiliánovi k jeho 75. narozeninám hodně zdraví, optimismu a životního elánu do dalších let.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Můžete volat na telefon 221 554 222 nebo napsat třeba přes webový formulář. A další přáníčko putuje od paní Jarče k jejímu vnukovi a dcerám. 3. května totiž oslavil 9. narozeniny vnuk Edgar a dcera Kristýna a dnes slaví narozeniny dcera Barbora. Všem přeji hodně zdraví, lásky a božího požehnání, přeje Jarča.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Za 9 minut bude 12:30, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň a s ním hodinu písniček na přání. Volat můžete na telefonní linku 221 554 222 a samozřejmě můžete také poslat své přání přes webový formulář.

Další e-mail, který nám přišel, prosí o zahrání písničky mým rodičům Josefovi a Evě Pivoňkovým do Horšovského Týna, u kterých trávím krásnou dovolenou. Dcera Lenka z Bratislavy.

0: Hrajeme na přání s Českým rozhlasem Plzeň a máme tady volající Magdu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Magdi, co budeme hrát?
1: Odpust mi, lásko moje.
0: Odpust mi, lásko moje. A pro koho to je? Pro vás, pro radost, pro někoho?
1: Pro mě, protože je mi smutno.
0: O, tak vám zahrajeme a snad vám bude brzy líp. Moc krát děkujeme.
1: Dobře, děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky pro vás s Českým rozhlasem Plzeň celou hodinu. Hrajeme, můžete volat na telefonní číslo 221 554 222, tak jako paní Ludmila, která se k nám dovolala jako další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co budeme hrát?
1: Máme krásný den. Budeme hrát písničku Až rozkvetou lípy pro paní Marii Sedláčkovou a jen tak pro radost, protože je hezky a ať se má dobře. A já vám moc děkuji.
0: My taky děkujeme, paní Ludmilo. Mějte se krásně.
1: A zdravím vás. Mějte se. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: jako další se do Českého rozhlasu Plzeň dovolala posluchačka Ilona. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás. A já bych prosila písničku pro moji kamarádku Janu Skřivanovou v Klatov, která se momentálně léčí v Sušici na rehabilitaci po úrazu. Tak jí přeju, ať se brzo uzdraví a hlavně, ať sebou mrskne, aby jsme mohli zase chodit na kafe.
0: Tak to je krásné, povzbuzující, doufám, že si to vezme k srdci. Moc krát děkujeme.
1: A já děkuju za písničku a mějte se hezky. Nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou.

0: hned v písničkách na přání s Českým rozhlasem Plzeň. Další volající je paní Jarmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase Plzeň a všichni poslouchající. Prosila bych písničku pro své přátelé Helenku a Františka z Plzně a děkuji za laskavost.
0: My také děkujeme, paní Jarmilko, mějte se krásně.
1: Děkuju také.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Posluchačka Sylvie z Prahy si přeje zahrát písničku od skupiny Simple Plan, jejíž frontman Pierre Bouvier dnes slaví 47. narozeniny. Tak hrajeme nejenom pro něho, ale také všem ctiborům k svátku, všem, kteří dnes slaví narozeniny a i nám do rádia přeje Sylvie.

Prosíme o zahrání písničky Pampelišky k dnešním krásným 70. narozeninám pro paní Maru Špužmanovou z Třebícinky. Hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let přeje celá rodina a Maruš a Jirka z Předslavy.

Další e-mailové přání posílá Maruška, chce zahrát písničku své mamince k 47. narozeninám a posluchač Zdeněk si přeje zahrát Všem pro radost.

Hodina písniček pro vás se nám pomalu završila, tak pojďme splnit ještě poslední vzkaz. Posluchačka Iveta si přeje zahrát své sestře Kátě Faltevskové a vzkazuje: drž se.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Klatovské nádražní ulici dokončují výměnu vodovodu a plynovodu. Pod Březovým vrchem u Dobřan vznikl nový rybník. Peter Maďar se stane maďarským premiérem. Dnes bude oblačno, postupně až jasno, teploty do 19 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Rekonstrukce nádražní ulice v Klatovech pokračuje podle harmonogramu. Českému rozhlasu Plzeň to potvrdil místostarosta města Václav Chroust z ODS. Největší letošní dopravní stavba v Klatovech by měla být hotová ve druhé polovině srpna.
2: Věci, které se týkaly vodovodu a kanalizace, tak ty jsou téměř hotové. V této chvíli probíhá realizace vodovodních přípojek a co se týče plynu, tak by měly být práce dokončeny do 29.5. V ulici je odstraněn čerstvě živičný povrch, no a budou zahájeny práce na podkladních vrstvách, podchodníky, parkovací stání, komunikace a tak dále.
1: Rekonstrukce nádražní ulice přijde na 32 milionů korun. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili nový rybník pod Březovým vrchem. Stavební práce měly být hotové v říjnu, ale díky většímu suchu se podařilo rybník dokončit dřív. Do projektu město investovalo víc než 1 milion korun, říká nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
3: Rybník Březový vrch je situovaný do takového zajímavého místa v dostupu naší místní části Šlovice. Je to za Šlovickým vrchem, který je známý pro svou rozhlednu a chov polodivokých koní. Vzniká tam jednak jako krajinný prvek důležitý v místě, kde to je dosti podmáčené, ale také mimo jiné jako přirozené pítko pro lesní zvěř.
1: V Maďarsku po volbách poprvé zasedá nový parlament. Jeho hlavním úkolem je zvolit nového premiéra, kterým se stane lídr strany TISA Peter Maďar. Definitivně tak ukončí 16 let trvající vládu strany Fidesz dosavadního předsedy vlády Viktora Orbána. Svůj nový kabinet

0: Kabinet by měl Maďara představit v následujících dnech. Sport. Fotbalisti Slávie můžou večer oslavit mistrovský titul v Šancelize. Potřebují k tomu ve druhém kole nad stavbové části porazit městské rivaly ze Sparty. Utkání začne v 19 hodin. Sobotní program nejvyšší soutěže odstartuje už ve 14 hodin. Aktuálně poslední Dukla přivítá Slovácko, předposlední Ostrava nastoupí v Teplicích a Mladá Boleslav bude hostit Zlín. A v 16 hodin je na programu také duel Plzně s Libercem. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, jen přechodně i polojasno. Odpoledne se může na Šumavě výjimečně objevit přeháňka. K večeru se začne postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jen jedním jízdním pruhem projedete na průtahu Hradištěm na jižním Plzeňsku, probíhají tu stavební práce. A částečná uzavírka platí na trase Vráž, Nová Víska na Klatovsku, dělníci tu opravují most. To je ze silnic v Plzeňském kraji vše, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci, a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit, a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů víme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě, o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceněnou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bouslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen, takže sedlák je pak odvezl do lesa v Polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jeho východním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendlovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedená konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendlovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách. Není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. Hrtyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Hrtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky. Dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like fool.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo, na horách napadne poprašek sněhu. Hrad Kašperk bude mít po staletích zase jižní hradbu. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla dnes poprvé představí tvorbu světoznámého choreografa Jiřího Kiliána. Zítra bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne. Teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Na hradě Kašperk dozdí chybějící jižní hradbu. Dobrovolníci zatím pomáhají čistit terén a odhalovat základy. Samotná stavební obnova by podle kastelána Václava Kůse mohla být atraktivní i pro návštěvníky a pokračovat bude v následujících letech podle možností.
2: Samozřejmě podle stavebního povolení, kapacit, dostupnosti kamene, my to budeme dělat na etapy, protože bychom rádi vlastně tímto prostřednictvím ukázali i klasické zdění na vápenou maltu. A mělo by to být tak trošku show. A my s tím pospíchat nebudeme. Ona ta zeď tady spadla už taky pěkných pár staletí, takže jestli to stihneme do podzimu nebo do příštího podzimu, nás teď nějak moc netrápí.
0: Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni dnes uvede premiéru baletu Inside. Jde o představení složené z několika choreografií různých autorů. Plzeňský soubor navíc vůbec poprvé nastudoval dílo jednoho z nejvýznamnějších světových choreografů Jiřího Kiliána. Pokračuje mluvčí divadla Martina Drbušková.
3: Hlavním bodem večera je ikonická choreografie Šest tanců, kterou Jiří Kilián vytvořil na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Sám autor zdůrazňuje, že Šest tanců není jenom hravá stylizovaná groteska. Jejich humor by měl sloužit jako prostředek, jak poukázat na naše relativní hodnoty.
0: Součástí představení budou taky choreografie Petra Zuzky na hudbu Leoše Janáčka a Jiřího Pokorného na hudbu Gustava Mahlera. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných

0: žádných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenského konfliktu s Íránem nebo od tlaku na zveřejnění dalších dokumentů o případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Sport. Úřadující olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. Na kilometru ve finiši těsně porazil Zachara Petrova z Ruska. Vybojoval tak 19. triumf ve světovém poháru. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku se mohou v údolích vyskytnout mlhy, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Máme hlášené dvě nehody v Plzni. Tři auta se srazila v Sukově ulici naproti obchodnímu centru Area Bory a další nehoda se stala v ulici Na Sudech. Tady se střetla dvě osobní auta. Projíždíte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Aktuální zpravodajský servis skončil 5 minut po 14. hodině, pokračuje sobotní odpolední program Českého rozhlasu Plzeň. I dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se s ní, se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny. Už za chvíli od mikrofonu vás zdraví Nikola Valo.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Plzeň.
1: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
0: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku se po dlouhých letech znovu rozezní kalecký zvon. Přednášky o zvonech a komentované prohlídky tam probíhají celé odpoledne. Lázeňské slavnosti svobody 2026 připomínají osvobození Československa v Konstantinových lázních. Na programu je odpoledne Dixielandová kapela, dále přehlídka historických vojenských vozidel a ve 20 hodin zahraje legenda českého military country kapela Taxmeni. Obecní slavnost svatého Floriana proběhne v areálu u kulturního domu v obci Dolní Hradiště na severním Plzeňsku. Začala ve 14 hodin, hraje country kapela Jen tak a plzeňský revival 60. let KB Acoustic Band. Ve Stodu se v rámci Dne otevřených mlýnů otevřou brány Kalinova mlýna v Bezručově ulici. Na komentovanou prohlídku mlýnice se můžete vydat každou hodinu. V 18.30 pak začne ve mlýně divadelní představení Pelíšky v podání Sušického souboru a tak dále. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla dnes uvede naposledy v této sezóně činoherní představení Pravda. Skvělé komediální výkony čtyř hlavních představitelů Michala Štěrby, Apoleny Veldové, Jany Ondruškové a Jaroslava Matějky můžete vidět ve Velkém divadle od 19 hodin. To byly naše tipy pro dnešní odpoledne a večer. Za chvíli se Český rozhlas Plzeň přesune do barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku, kam se po renovaci vrátí historický zvon z roku 1734 a dnes se rozezní poprvé.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Kalec na severním Plzeňsku bude mít na věži znovu svůj zvon. Dnes ho tam po renovaci slavnostně zavěsí správci památky. Připravili také program na celé odpoledne a na místě je i reportérka Martina Klímová. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Tak tady je program v plném proudu. Jsou tu desítky lidé, někteří už si mohli poslechnout přednášku o objevení zvonu. Naštěstí rodina původních majitelů dokázala zvon za války zachránit a díky tomu ho nedávno mohli členové spolku Za zvony v dřevěné zvonici na budově zámku v Hospodářském dvoře objevit a vyzvednout. Bylo to ale trochu složité, protože ta zvonice nebo věž je nepřístupná. A tak členové spolku museli se zvolením majitelů zámku prořezat díru do střechy, aby mohli zvon sundat a předat restaurátorovi. Podle historika Pavla Beneše je to jedinečný nález v regionu, kdy se na původní barokní zvonici našel původní barokní zvon, tady ten konkrétně z roku 1734.
0: A Martino, v jakém stavu se zvon našel a jak vypadá dnes?
1: Když si ho letos v únoru převzal restaurátor, tak ten zvon byl bez srdce, byly tam prošoupané čepy, byl špatný závěs a bylo uvolněné oko pro zavěšení srdce. Prakticky kromě samotného zvonu bylo potřeba vyrobit všechny truhlářské i kovářské prvky znovu. Teď zvon vypadá jako nový, je na něm znak opata Evžena Titla, je na něm taky Kristus na kříži a značka rodiny Pernerů, která ho vyrobila. Samotný zvon váží 27 kilo, měří 36,5 cm a jeho nárazový tón je cis 3. Už mu požehnal farář, který sem kvůli tomu přijel. Teď ten zvon leží na dvoře na podstavci na bílém podkladu. Je ozdobený zeleným buxusem, bílými šeříky a taky bílými mašlemi. Teď se dodělávají práce na zvonici, no a za chvilku ho tam restaurátor se svými pracovníky a pomocníky vynese, zavěsí a v 16 hodin by se tedy znovu měl kalecký zvon po mnoha letech z té věže rozeznít.
0: Jak bude program v Hospodářském dvoře pokračovat?
1: Teď zrovna probíhá komentovaná prohlídka dvora s průvodkyní. V 15 hodin začne přednáška zvony v cisterciácké krajině a ve 16:45 začne znovu prohlídka dvora s průvodkyní Janou Churavou. Je tu občerstvení, stánkový prodej. V konírně, která se právě teď opravuje, tak můžete vidět výstavu fotografií Andreji Fojtíkové, která nafotila noční oblohu tady na severním Plzeňsku a ty fotky jsou opravdu velice působivé. Potom jsou tu další fotografie cisterciácké krajiny. Celý dvůr si můžete procházet i bez průvodce, uvidíte, co už se povedlo opravit i ty části, které na obnovu teprve čekají. Vstup je dobrovolný a výtěžek půjde na restaurování zvonu, jinak program tady potrvá až do 18 hodin a při odchodu každý návštěvník dostává na památku malý zvoneček s nápisem Kalec 2026.
0: To byla reportérka Martina Klímová, mockrát děkujeme.
1: Příjemný den a naslyšenou.
0: Tak pokud nemáte na odpoledne jiný program, můžete vyrazit do barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku a také můžete dál poslouchat Český rozhlas Plzeň.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Divadelník, hudebník, spoluzakladatel divadla Na zábradlí a Semaforu Jiří Suchý je další z plejády slavných plzeňských rodáků. Z jeho literární tvorby dnes vybíráme povídky Pepa se má k světu a O těžkém životě plachého člověka, které vypráví o jedné pěkně vykonstruované hypotéze a také o tom, jak těžké je být plachým a pak zkusit začít nový život. Poslouchejte povídky na sobotu dnes po 18. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 9. května a své 64. narozeniny slaví britský zpěvák Dave Gahan. Přišel na svět v roce 1962 v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie. Je druhý nejstarší ze 4 dětí a už jako malý bavil své příbuzné napodobováním rockových hvězd, například Micka Jaggera z Rolling Stones. Prožil bouřlivé dospívání, už ve velmi nízkém věku začal s alkoholem a lehkými drogami. Čmáral po zdech grafity, pak se přidal k partě, která kradla auta a už ve 14 měl za sebou 3 zatčení. Koncem 70. let byl častým hostem rodící se londýnské klubové scény. Okouzlovali ho zejména místní punkové kapely. V roce 1980, tehdy 18-letý Dave Gahan, vyhrál konkurs na zpěváka skupiny pojmenované Composition of Sound před obrazu dnešních Depeche Mode. Kult depešáků vznikl v 80. Kromě muziky fanoušky ovlivnila i vizuální stránka kapely. Jejich popularita proto rostla závratnou rychlostí. Do dnešního dne natočili 15 studiových alb. To poslední pojmenované Memento Mori vyšlo v roce 2023. Během kariéry posbírali mimo jiné 5 nominací na cenu Grammy a celosvětově prodali přes 100 milionů alb. Je to jedna z mála západoevropských kapel, která vystoupila i v tehdejším Československu. Stalo se tak 11. března 1988 v pražské sportovní hale, kam dorazilo 15 000 fanoušků. Z Depeche Mode prorazil Dave Gahan singlem Just Can't Get Enough. Najdete ho na kultovním albu Speak and Spell z roku 1981. Je to poslední hit, který napsal zakládající člen Vince Clark před odchodem z kapely, než se přesunul ke skupině Erasure. Píseň byla prvním singlem, který Depeche Mode vydali ve Spojených státech. Skladba zazněla například v populárním seriálu Přátelé, nebo dostala i francouzskou cover verzi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zemědělské práce prodražuje vysoká cena nafty. Restaurátoři obnoví historické prvky nad hlavním vstupem do studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Snižování výdajů na obranu podle STEMu podporuje 17% Čechů. Zítra bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Cena nafty prodražuje zemědělské práce. Výrazné zdražení se projevilo po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a trvá doteď. Podle šéfa společnosti Osecká zemědělská na Rokycansku Jaroslava Šímy, ale není možné omezit zemědělské práce kvůli úspoře.
2: Děláte opatření, abyste ušetřili a začnete brát jednu operaci po druhé a vynechat jako co? Setí, přihnojení, ošetřování ploch. Prakticky ty hlavní výdaje musíte udělat stejně a popravdě za 4 měsíce my jsme zhruba asi o 20% v korunách výš v placení nafty, přitom ty litry jsou plus minus stejný každý rok.
0: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nechá zrestaurovat historické prvky nad hlavním vstupem. Restaurátoři obnoví kovový pamětní štít, který připomíná vzdělávací a humanitní poslání budovy. Průzkum potvrdil poškození nátěrů, zlacení i spojů měděných plechů. Proto bude štít demontovaný, opravený a znovu pozlacený. Restaurovat se bude i kamenný znak města Plzně, říká vedoucí marketingu knihovny Milan Říský.
3: Během restaurátorských prací na kamenném znaku dojde k šetrnému očištění pískovce, stabilizaci původních štukových modelací a obnově narušených detailů. Cílem je zachovat co nejvíce původních materiálů a současně posílit odolnost díla vůči povětrnostním vlivům.
0: Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho 1315 lidí. Ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos půjde 1,74% hrubého domácího produktu. Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno. Uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Sport. Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Ängelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra

0: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dávejte pozor na dvou místech v Plzni. Tři auta se srazila v Sukově ulici u obchodního centra Area Bory a dvě vozidla se střetla v ulici na Sudech. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V 15 hodin a 5 minut je s vámi Český rozhlas Plzeň a s ním Nikola Valová. Jak se v rubrice o zdraví dostat od raketového paliva až k antidepresivům? Velmi jednoduše, ukážeme vám to ve zbrusu novém díle Zdraví v cajku. Ale nejdříve písničky Petra Kotvalda a Marty Kubišové. Přeji krásnou sobotu 9. května.

0: Zdraví v cajku.
1: Máte rádi příběhy s překvapivou poentou? Pak jste tu správně. Nechte si vyprávět o tom, jak vývoj raketového paliva výrazně napomohl k léčbě depresí. Detaily dodá Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začnu trošku ze široka. Pocity smutku, zklamání, frustrace. Lidé někdy komentují slovy, to mám ale depku. Co oproti tomu obnáší skutečná deprese? Čím vším se liší od těchto stavů nepohody, které tu a tam zažívá každý?
2: Skutečná deprese se může lišit v mnoha ohledech. Často trvá déle, nemusí mít žádný konkrétní vyvolávací faktor a také ty projevy bývají mnohem hlubší. Člověk může pociťovat úzkosti, strach, mnohdy nemá ani energii, aby třeba ráno vstal z postele a v nejhorších případech ta deprese může vést k myšlenkám na sebevraždu nebo dokonce k jejímu spáchání.
1: Už se třesu na to, až se zeptám, co má společného raketové palivo s léčbou depresí. Jsem jedno velké ucho.
2: Tak ten příběh začíná za druhé světové války. Na jednu stranu obě válečné strany experimentovaly s raketami a raketovými palivy. Na druhou stranu je to doba, kdy se vlastně ve velkém začalo vyrábět první antibiotikum penicilín. Takže vědci zkoumali, jaké látky použít k zabíjení mikroorganismů a mimo jiné je napadl hydrazin, což je právě složka raketového paliva. Mimochodem první raketová stíhačka na světě právě používala tento hydrazin. A skupina vědců objevila, že hydrazin poměrně dobře zabíjí takzvaná mykobakteria, to jsou organismy, které způsobují tuberkulózu. A na základě různých chemikálí podobných tomu hydrazinu zkoušeli vyrobit lék proti tuberkulóze. Několik z nich se jim podařilo dostat až do nějakých klinických testů. Mimochodem jedna z těch látek se dodnes používá na léčbu tuberkulózy. A u té další se objevila zajímavá skutečnost, že pacienti, kterým podali tu jinou látku, konkrétně se tahle látka jmenuje iproniazid, tak se ukázalo, že ti pacienti mají najednou lepší náladu, lépe tu léčbu snášejí. Když je lékaři podrobněji prozkoumali, zjistili, že vlastně to potlačuje projevy smutku, deprese a podobně. A v tu chvíli došlo v podstatě k průlomu v léčbě deprese v moderní medicíně.
1: Popište nám, jak to celé vlastně funguje.
2: To je přesně ta otázka, kterou si dali tehdy vědci. Bylo zajímavé, že to funguje, ale nikdo v tu chvíli nevěděl proč. Ukázalo se, že ta nová látka odvozená od toho raketového paliva blokuje určitý enzym v lidském mozku. Je tam enzym, který rozkládá látky, kterým říkáme přenašeče nervových vzruchů, neboli neurotransmitery, a nejdůležitější z nich jsou dopamin a serotonin. Ukázalo se, že tahle látka způsobuje to, že nám serotonin ve větším množství déle zůstává v mozku a mimo jiné to právě zlepšuje náladu, potlačuje to ty projevy deprese.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co všechno dokážou dnešní antidepresiva? Jak daleko zatím došel vývoj?
2: Ta generace antidepresiv, o kterých jsme mluvili, blokovala určitý enzym v mozku. Ale vědce napadlo, že by mohli jít jinou cestou a nečekat až na tu chvíli, kdy se bude serotonin rozkládat, ale jít tou cestou, že zablokují vychytávání serotoninu buňkami, protože když tahle látka dokončí svou funkci, tak buňky ho zpětně z toho mozku vychytají. Vznikla nová generace antidepresiv, ta se používají hojně i do dneška a říká se jim selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, používá se pro ně také zkratka SSRI a používají se vlastně do dneška. Ten efekt je podobný jako u té předchozí generace, nicméně mají méně nežádoucích účinků a jsou vlastně pro pacienty mnohem příjemnější.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
3: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do půl čtvrté a mnozí z vás posluchačů už víte, že to je čas pro naši soutěž. Telefonní číslo, na které můžete volat, je 221 554 222. Tentokrát můžete s Českým rozhlasem Plzeň vyhrát krásnou cenu. Máme pro vás připravené dva poukazy na prohlídku pivovaru Plzeňský Prazdroj. A protože soutěžíme o prohlídku plzeňského pivovaru, tak i má otázka se nemůže týkat ničeho jiného. Připomínám, že se dovoláte na lince 221 554 222 a podíváme se, kdo se k nám dovolal jako první. Haló, haló, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Alena.
0: Dobrý den, Alenko, tak jste připravená na mou otázku?
1: No jsem.
0: Tak pojďme na to. Plzeňské pivo je tu s námi už dlouho, ale otázka je, jak dlouho? Takže se ptám, ve kterém roce byl založený pivovar Plzeňský Prazdroj? Chcete nápovědu nebo víte?
1: Ne, určitě nápovědu. Pivař nejsem.
0: Ajaj, tak zkusíme to. Za A 1642, za B 1742, 1842, anebo 1942. Ve kterém roce byl založený Prazdroj?
1: No budu hádat, takže za C.
0: Myslíte C 1842? No, tak máte pravdu. Se nám to povedlo,
1: to se povedlo.
0: Takže moc gratuluju, krásně jste to
1: děkuju,
0: asi tipla. Je to opravdu polovina 19. století a od té doby prakticky má plzeňské pivo u nás tu krásnou výsadní pozici jednoho z nejlepších piv, dá se říct, u nás v Česku. Tak já vám moc gratuluju, vyhráli jsme to hned na poprvé. Doufám, že máte radost, i když nejste pivař.
1: No určitě manžel bude mít.
0: Jo, tak jsou to dva poukazy, tak buď vezme vás nebo kamaráda. Každopádně si to užijte. Já vás ještě poprosím, abyste mi zůstala na lince.
1: Ano.
0: A to je tedy všechno, takže děkujeme.
1: Děkuju moc, děkuju, nashledanou.

plzeňských zajímavostech si už za chvíli necháme ukázat obraz, na kterém je vyobrazený Josef Skupa z Pejbl a stoletý oslavenec Hurvínek. Počkejte si s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Hurvínkovi bylo minulou sobotu rovných 100 let. My vám v plzeňských zajímavostech přiblížíme obraz Rudolfa Brachtla, který vznikl také ke kulatinám, ne Hurvínkovým, ale Skupovým. A Hurvínek je na něm vyveden v plné kráse.
2: Vidíme na signatuře, že je z roku 1952, to znamená, že vznikl k 60. narozeninám Josefa Skupy a jak jsme zjistili, není sám. V našich sbírkách máme pouze tuto uhlovou kresbu, ale je známo několik variant, kdy je Skupa jak se svými loutkami, tak ještě s dalšími postavičkami, případně jsou výškové formáty. V našem případě se jedná o formát šířkový.
3: Takže šlo o celou sérii obrazů připravenou k narozeninám mistra.
2: Je několik dalších prací, které jsou variantami toho našeho obrazu. Některé se nacházejí ve Strakonicích, v rodišti Josefa Skupy, jiné jsou v divadle Spejbla a Hurvínka.
3: Co mě tedy osobně překvapilo, jak je ten obraz, ten náš obraz veliký. Působí tak, že by z něj Skupa s loutkami mohl rovnou vystoupit, jsou jako živý. No, dobrý metr na výšku to je?
2: Jo, je to tak, je opravdu veliký a vlastně tím, jak je ještě zasklený, má docela silný rám, tak je skutečně masivní, takže jedná se o velký portrét.
3: A Josef Skupa seděl pro tento portrét modelem, nebo dílo bylo překvapením k těm narozeninám?
2: Tohle nevím, nezjistila jsem, ale zdá se, že byl spíše modelem, protože je to poměrně autentické.
3: Uhlokresbu Rudolfa Brachtla nám představuje Petra Kočová, kurátorka Západočeské galerie v Plzni. Brachtl se Skupou byli přátelé?
2: Byli spolužáci z pražské Umprumky, kde oba studovali. Skupa tam nastoupil po studiích na plzeňské reálce a je pravděpodobné, že spolu udržovali kontakt i do té doby, kdy měl Josef Skupa 60. narozeniny.
3: Když se tak dívám na ten obraz, říkám si, že loutky sice nestárnou, Hurvínek je i po 100 letech dítětem, ale přece jenom ta podoba se během let změnila.
2: Je to tak. My máme ve sbírce ještě plakát od Josefa Skupy, kde je Hurvínek spodoben. Ten patrně vznikl někdy krátce po vzniku Hurvínka, tedy po roce 1926. A tam vidíme postavičku Hurvínka zatím bez vlásků, s dudlíkem na krku a také ty kalhotky jsou trochu jiné než v roce 1952. A samozřejmě podoba Hurvínka se měnila i dál a i nyní má trošku jiný vzhled.
3: Přes všechny změny nám oblíbená dvojice Spejbl a Hurvínek stále přinášejí radost a baví celé generace diváků. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 7 minut po půl čtvrté vám hraje Český rozhlas Plzeň. Reklamy a společenské časopisy jsou plné pojmů, které nás mají upoutat. Která to jsou, to si řekneme v premiéře Jazykového koutku už za chvíli.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: koutek.
1: Ikonický a legendární, takový není dnešní koutek, ale jeho název. Slovo má Stanislav Jurík a odbornice na češtinu.
2: Dneska se budeme věnovat slovům, která na nás vyskakují z reklam nebo společenských časopisů skoro na každém kroku. Ikonický a legendární. Také už jste někdy slyšeli nebo četli slovní spojení jako ikonická řasenka nebo legendární cheeseburger. Co vlastně tahle slova v podobných spojeních mají vyjadřovat, to nám teď vysvětlí doktorka Růžena Písková, autorka jazykového koutku. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo ikonický souvisí s výrazem ikona, který pochází z řeckého eikon, tedy obraz. V odborném jazyce označuje něco, co je založené na podobnosti, třeba znak, který připomíná to, co označuje. V běžné češtině se pak význam posunul k označení něčeho typického, snadno rozpoznatelného, co reprezentuje určitou oblast. Například ikonická fotografie nebo ikonická stavba. Zajímavé je, že podle dat z korpusu češtiny se tohle slovo zhruba do roku 2004 vyskytovalo naprosto sporadicky, s četností asi 0,02, tedy 0,2 výskytu na milion slov. Pak začala jeho četnost prudce vzrůstat a v roce 2018 už dosahovala k 9 výskytům na milion. Ze 0,2 na 9 jednotek, to je obrovský nárůst.
2: A co slovo legendární? Občas mám pocit, že je to vlastně totéž, co ikonický.
3: Slovo legendární má původ v latině, ve slově legenda, tedy to, co má být čteno. Původně šlo o texty o životech svatých. Později se význam rozšířil o vyprávění tradovaná v kultuře. Odtud se vyvinul význam opředený legendami a pověstmi, tedy proslulý, výjimečný. Když jsme dřív něco označili za legendární, znamenalo to, že to má mimořádné postavení a dlouhodobý ohlas. Tohle slovo se v češtině vyskytuje se stabilnější četností než slovo ikonický, přestože i s ním se v posledních letech setkáváme častěji než dřív.
2: Jenže ve světě současného marketingu to vypadá, že je ikonické nebo legendární skoro všechno. Od kosmetiky po kávu. Dokonce jsem někde slyšel i tvary jako ikoničtější a nejikoničtější.
3: Máte pravdu. V marketingové komunikaci dochází k tomu, čemu říkáme vyprazňování významu. Slova jako třeba ikonický, která měla označovat něco výjimečného, se používají tak často, až o svou výjimečnost přijdou. Ikonický už často neznamená reprezentativní symbol, ale spíš běžně rozpoznatelný nebo známý. Podobně výraz legendární znamená prostě osvědčený, prověřený nebo hodně dobrý. Mluvčí pak mají potřebu zdůrazňovat význam takto vyprázdněných slov tím, že je začnou ještě stupňovat, přestože to vlastně nedává smysl.
2: Takže když slyšíme například slovní spojení nejikoničtější řasenka, nemusí to být nic výjimečného.
3: Přesně tak. Často jde spíš o to, jak vzbudit dojem výjimečnosti nebo luxusu bez podrobnějšího vysvětlování. Taková slova fungují jako rychlé hodnoticí nálepky nebo významové zkratky. Nepopisují vlastnosti, ale vyvolávají emoci. A to je také jejich hlavní role v jazyce reklamy a marketingu.
2: Říká na závěr dnešního jazykového koutku Růžena Písková. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: A zítra v tomto čase zcela změníme téma, rozebereme si slovo kořálka. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a s ním písničky, které nestárnou. Už za 10 minut máme pro vás další zpravodajský servis.

na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň upraví sady 35. Přibydou stromy, záhony i modernější kiosky. Historická turbovna v úterý na severním Plzeňsku získá novou fasádu. Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Zítra bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne. Teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Kompletní revitalizace jižní části sadu 35. v Plzni začne 11. května. Stavba dočasně omezí parkování i pohyb chodců. Díky úpravám téměř za 25 milionů korun se má prostranství změnit v přívětivější místo. Přibydou stromy, záhony, zmodernizují se kiosky i zastávka MHD. Podle primátora Romana Zarzického z hnutí ANO má být hotovo do srpna. V úterý na severním Plzeňsku pokračuje renovace historické turbovny. Kulturní památku se od roku 2025 snaží zachránit místní spolek Bart. Jeho členům už se podařilo opravit část sklepů a udělat novou střechu, okna a dveře, říká člen spolku Jan Florian.
2: Naposledy jsme v sklepích udělali osvětlení, opravili jsme horní část sklepa, takže pro letošní sezónu zase uvidí návštěvníci o trochu víc. No a pro letošní rok jsme dostali příspěvek z Plzeňského kraje na obnovu fasády, takže v průběhu roku se začne upravovat část fasády do náměstí. Ještě nám zbývá velká část fasády, část sklepu a možná někdy podkroví nebo přístavky na obě strany, protože ten dům z obou stran byl obklopen dalšími domy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes řekla v diskuzním pořadu televize Nova. Současný plán schválila vláda v roce 2024 pod tehdejším premiérem Petrem Fialou z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
3: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Nová předsedkyně maďarského parlamentu Agnes Forsthoferová nařídila vrátit na budovu vlajku Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Předsedkyně to označila za první symbolický krok k návratu do Evropy. Vlajka se na budově parlamentu objeví po 12 letech. Forsthoferová byla zvolena novými poslanci na ustavujícím sjezdu parlamentu. Zákonodárci dnes také zvolili do čela vlády Petra Maďara, který tak po 16 letech vystřídal Viktora Orbána. Sport. Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Fuxy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze dvou českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuxa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segetu. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami. Odpoledne bude od

0: Do západu přibývat oblačnost, večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Hurvaj, už se uklidni.
3: Co?
2: Nevidíš, že svítí červená?
3: A jo?
2: Musíme přivítat posluchače.
3: Aha.
2: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
3: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
2: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
3: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
2: Pořad
3: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
2: S Hurvínkem.
3: A s Pejblem.
2: Tak hezký poslech.
3: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem. Ha, ha.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad s Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobrá, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí. Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená, a buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí, to je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila, a pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci na Alfagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, vám vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No bude dne. Předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera. Jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju, oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsníš si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby, ne?
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek, třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes, ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt, zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, Představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo.
0: Opravdu?
4: Kdeleže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelenej.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: No, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha,
3: ha. Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
5: Už už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
0: Čajíček.
5: Ano, hned to bude.
0: Ale pospěš si, jo?
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
0: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
0: To ne.
5: No to věřím.
0: A víš proč?
5: No nevím.
0: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
0: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
0: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží, stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tatí, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tatí, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že jsem

Schacken der Mutter bis da dies mat. Pohat kama mnie naliwa. Paničku, tato zlatej, ja vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, že ano?
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Klenčí pod Čerchovem chystají rozšíření základní školy. V barokním dvoře Kalec na Plzeňsku dnes po renovaci vysvětili a rozezněli historický zvon. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Rizikové jsou hlavně u mladých lidí. Zítra bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne, teploty do 24 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. V Klenčí pod Čerchovem chtějí zmodernizovat a rozšířit areál základní školy. Současná 100 let stará budova už podle vedení městy se neodpovídá současným trendům. Vzniknout má nová stavba za zhruba 100 až 150 milionů korun, kde budou odborné učebny. Podrobnosti dodá starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
2: Máme hotovou studii, čekají nás některé kroky, jako je jednání se společností ČES, protože budeme muset překládat trafostanici, která vlastně stojí v místě té budovy budoucí. A jakmile vyřešíme přeložku trafostanice a pozemkové transakce, tak budeme projektovat projektovou dokumentaci dle této studie. A připravit se na tu investici znamená 2 roky přípravy zhruba.
0: Barokní dvůr Kalec na severním Plzeňsku má ode dneška zpět svůj historický zvon. Pochází z roku 1734 a dlouho byl nefunkční. Letos restaurátor zvon vyčistil a doplnil kovové i dřevěné prvky. Po opravě dnes zvonu požehnal farář a správci hospodářství ho vrátili do původní zvonice, odkud se poprvé po letech rozezněl. Detaily zvonu popisuje restaurátor Michal Votruba.
3: Je tam znak Evžena Titla, že, takový ústřední motiv, potom je tam na druhé straně ukřižovaný Ježíš na kříži, potom jsou tam hlavy andílků kolem kříže. Dohledalo se, že to dělala ještě zvonařství Perner v Plzni, ten první Perner, který v Plzni fungoval, takže zvon je autentický opravdu z té doby. No a jeho hmotnost je 27 kg a jeho hlavní nárazový tón je cis 3.
0: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TASS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit. Sport. Tenistka Linda Nosková na turnaji v Římě porazila 6-1 a 6-3 Ukrajinku Olí Nikovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, který kvůli nemoci odstoupil před zápasem druhého kola s Rusem Medvěděvem. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto se srazilo s cyklistou v Nepomuku. K nehodě došlo v části Dvorec na křižovatce ulic Rožmitálská a v parku. Na místě zasahují záchranáři. Projíždíte tudy se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
2: Krátce po 17. hodině, tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje a vítejte na začátku pořadu Blahopřejem písničkou. Až do 18. hodiny tady s vámi budu já, Jiří Trnka. Příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro Marii Tomáškovou z Makova u Klatov, která dnes slaví 80. narozeniny. Přejeme ti pevné zdraví, neutuchající životní elán a ať je každý tvůj den naplněn radostí, klidem a také úsměvem. To ti z celého srdce přejí děti s rodinami. Prosíme o zahrání písničky.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Dobrý den, vážený rozhlase. Dovolím si vás požádat o zahrání k mému svátku, ten byl předevčírem. A zahrajte též všem příznivcům a posluchačům, kterým přeji nádherné májové dny. Děkuji, pan Stanislav.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Chtěli byste i vy, abychom vám zahráli příští týden? Není nic jednoduššího, abyste vstoupili na stránky rádia vašeho kraje, vyplnili ve spodní části příslušný formulář, nějaké přání vašemu oslavenci, co byste mu chtěli zahrát a hlavně který den, zdali v sobotu anebo v neděli. No a pak už jenom poctivě poslouchali pořad Blahopřejeme písničkou, kde už za chvíli splníme další přání. Tentokrát to další dorazilo od Václava Novýho. Pojďte s námi dál.

Úřad blahopřejeme písničkou a pojďme na další přání. Vážená redakce, chtěli bychom touto cestou poblahopřát panu Josefu Kadlecovi ze Soběkur k jeho 75. narozeninám, které oslavil 8. května. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a životního elánu do dalších let. Dědeček je vaším dlouholetým posluchačem a rozhlasová gratulace mu jistě udělá velkou radost. A to dělá velkou radost i nám. Za celou rodinu Kadlecových přejí vnoučátka, Lenička, Verunka a Martínek. Prosím, zahrajte. A my hrajeme.

pořadu blahopřejeme písničkou, je čas na další vaší gratulaci, vážená redakce. V těchto dnech oslavují svoje životní jubilea dvě členky fanklubu myslivecké kapely Atlas, kterým bychom chtěli po rozhlasových vlnách poslat gratulaci s písničkou. Je to paní Lenka Lukešová z Hříčan u Prahy a také paní Marie Kašparová z Přeštic. Za celý fanklub přejeme oběma jubilantkám hezkou oslavu a do dalších roků zejména pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas Májová polka. Za odvysílání blahopřání vám děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Tady je polka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V pořadu blahopřejeme písničkou, máme radost, je tady přání psáno rukou, tak pojďme ho přečíst, vážená redakce. Prosím o zařazení do vysílání blahopřejeme písničkou pro paní Josefu Winkelhoferovou, která se dožívá 11.5. krásných 88 let. Klasické přání, hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu, spokojenost do dalších let, to přeje přítel Václav a všichni, kdo jí mají rádi. Tak pojďme, hrajeme 8.80, vše nejlepší.

Dobřata, blahopřejeme písničkou, vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Chtěli byste i vy, abychom vám zahráli příští týden? Není nic jednoduššího, abyste vstoupili na stránky rádia vašeho kraje, vyplnili ve spodní části příslušný formulář, nějaké přání vašemu oslavenci, co byste mu chtěli zahrát a hlavně který den, zdali v sobotu anebo v neděli. No a pak už jenom poctivě poslouchali pořad blahopřejeme písničkou, kde už za chvíli splníme další přání. Tentokrát to další dorazilo od Václava Novýho. Pojďte s námi dál.

hasič pije pivo. Druhé, nenechá nikdy spadnout pěnu. Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí stát. Šesté, požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát a desatero hasiče musí znát.

Sbor dobrovolných hasičů obce Křištína byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali křištínští hasiči úřady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Křištíně velmi dobře postaráno.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky Nejhezčí kraj od Veselky, a to pro pana Stanislava Skaláka z Lužniček u Domažlic, který měl ve čtvrtek svátek, a to, že mu přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí, a to přeje strejda Václav Nový ze Gdyně. Předem moc děkuji nejlepšímu rádiu. Písničku posílá, ještě jedno, zopakujeme, Václav Nový ze Gdyně. Tady už je

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě než bude 18 hodin, vyřídíme poslední přání pořadu Blahopřejem písničkou. Vzpomněla si obec Hřbanova Huť a má hodně oslavenců. Černý Antonín 85 let, Neckář Karel 75 let, Bittengilová Anna 80 let, Loukotová paní 70 let, Javůrek Miroslav 75 let. Všem jubilantům naší obce bychom chtěli vyjádřit vše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Ať jste dlouho zdraví a ať to ještě spoustu vykonáte pro naši

pořadem Blahopřejem písničkou. Tady budeme opět zítra mezi 17. a 18. hodinou. Já se jmenuji Jiří Trnka, za chvíli další aktuální zprávy Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje a za týden naslyšenou.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo ví.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška

0: skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne, teploty do 24 stupňů. Pěkný sobotní podvečer přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Rekonstrukce nádražní ulice v Klatovech pokračuje podle harmonogramu. Českému rozhlasu Plzeň to potvrdil místostarosta města Václav Chroust z ODS. Největší letošní dopravní stavba v Klatovech by měla být hotová ve druhé polovině srpna.
1: Věci, které se týkaly vodovodu a kanalizace, tak ty jsou téměř hotové. V této chvíli probíhá realizace vodovodních přípojek. A co se týče plynu, tak by měly být práce dokončeny do 29.5. V ulici je odstraněn čerstvě živiční povrch, no a budou zahájeny práce na podkladních vrstvách, podchodníky, parkovací stání, komunikace a tak dále.
0: Rekonstrukce nádražní ulice přijde na 32 milionů korun. Na vrchol Čerchova opět zajíždí sezónní autobus. Domažlice o tom informují na svých webových stránkách. Autobusová linka se rozjela s příchodem turistické sezóny a v provozu je o víkendech a také během svátků. Víkendový autobus má kapacitu 5 jízdních kol a jízdenky je možné koupit u řidiče nebo přes aplikaci Virtuální plzeňská karta. Autobus na vrchol Čerchova vyjíždí z vlakového nádraží v Domažlicích a na své trase staví na několika zastávkách. Například Draženov, Klenčí pod Čerchovem nebo Capartice. Zájem o historické nemovitosti v Česku roste. Češi kupují zámky, kostely, fary nebo mlýny. Například podle realitní kanceláře Luxent Exclusive Properties meziročně stoupl prodej zámeckých nemovitostí o 50%. Původním majitelům se rekonstrukce často nevyplatí a náklady na energie rostou. Historické památky za rekordní částky loni prodával i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na mezinárodním letišti v americkém Denveru letadlo při startu srazilo a zabilo člověka. Dalších 12 lidí je zraněných, uvedlo letiště v prohlášení. Sražený člověk přeskočil plot areálu a jen o 2 minuty později ho na runway srazilo letadlo. Po srážce vzplál motor a v kabině se objevil kouř, píše zpravodajský server BBC. Všichni na palubě se následně evakuovali. Incident se stal v pátek kolem půlnoci místního času. Sport. Plzeňští házenkáři nastoupí za necelou půl hodinu k pátému rozhodujícímu finále extraligy na hřišti Karviné. Série, ve které zatím vždy zvítězil domácí tým, je srovnaná 2-2 na zápasy. Pokračuje brankář plzeňského talentu Filip Herajt.
2: Popravdě věřím tomu, že nějaký mladý kluci můžou trošku nervoznější a už si myslím, že já už ten takový trošku zkušenější, takže tam už tolik tu nervozitku nemám, ale prostě v sobotu tam necháme všechno a uvidíme, kdo bude šťastnější.
0: A ve druhém kole nadstavbové části šance ligy Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Nepomuku. Osobní auto se srazilo s cyklistou na křižovatce ulic Rožmitálská a v parku v části Dvorec. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
4: Divadelník, hudebník, spoluzakladatel divadla Na zábradlí a Semaforu Jiří Suchý je další z plejády slavných plzeňských rodáků. Z jeho literární tvorby dnes vybíráme povídky Pepa se má k světu a O těžkém životě plachého člověka, které vypráví o jedné pěkně vykonstruované hypotéze a také o tom, jak těžké je být plachým a pak zkusit začít nový život. Povídky načetl František Špaček.

0: Pepa se má k světu. Myslíš jenom na sex? Pravila paní Kalábová manželovi, který možná opravdu myslel jenom na sex, ale rozhodně na to nevypadal. Polo seděl a Polo ležel v lenožce a na kulatém břiše se mu povalovaly odložené noviny. Mžoural svýma nevelkýma očkama a těžce oddychoval, jak se na obtloustlého padesátníka v červenci sluší. Poznámku paní Kalábové přešel velkorysým mlčením. Není jedna herečka v televizi, abys nekomentoval její míry, pokračovala paní v útoku.
1: Dejť sem krejčí, ne?
0: Paní Kalábová však byla odhodlána zpestřit si nepříjemnou práci, mytí nádobí, dalšími výpady proti libidu svého muže. Slušnej krejčí, když přijde z práce, vypustí tyhle ty věci z hlavy. Zrovna tak jako gynekolog, ale ty ne. Pan Kaláb mžoural očkama a myslel si své. Několik much se mu procházelo po pleši, ve dřezu drkotalo nádobí, blížil se večer a bylo dusno jako před bouřkou.
1: Kde je Pepa?
0: Zeptal se pan Kaláb po chvíli. Jeho paní však otázku ignorovala a počala odpovídat na nikým nevyslovený dotaz, po kom Pepa je.
2: Pepa je po tobě, zahlaholela. Myslí než na holky a courá se s nima po nocích. Před osmou není nikdy doma.
0: Pan Kaláb zauvažoval, má-li namítnout, že noc začíná až v 9, nebo dokonce později, ale to už se otevřely dveře a vstoupil Pepa. Ačkoliv nebylo ani 7.
3: Co jdeš dneska tak brzy? Optala se paní.
1: Když přijdu v 8, ptáš se, co jdu tak pozdě. Když přijdu v 7, tak zase proč jdu tak brzy? V kolik mám chodit, aby ses mě neptala na nic?
0: Pan Kaláb zamžoural a počal uvažovat, má-li se vmísit do debaty a jestli ano, na čí straně má stát. Zda na straně matky, jejíž autorita byla synovou poznámkou nepěkně dotčena, nebo snad na straně Pepy, který má konec konců pravdu. Místo toho nakonec pravil:
1: koukej toho písku.
0: A skutečně, když si Pepa věšel kalhoty na ramínko, vysypalo se ze záložek určité množství písku na podlahu. Zatímco matka začala Pepovi nadávat, pan Kaláb začal přemýšlet, kde jinde si mohl Pepa tolik písku do manžet nabrat, než v lomu, do kterého on chodíval kdysi na rande a jehož červenavá barva mu velmi utkvěla. Kdyby si tam nabral písek včera, vysypal by ho rovněž včera, protože kalhoty si Pepa odkládá denně. Jestliže byl v lomu dneska, proč přišel tak brzo? A co to vůbec dělá teď? Čistí si v přesíně boty? Pepa? Nemýval to přece ve zvyku čistit si boty bez příkazu. Jde asi do sebe. Ano, zamiloval se a jde do sebe. Jak rád by pan Kaláb znal míry té holky, kvůli níž jde Pepa do sebe. 105, 61, 125. Zasnil se, vybavil si své oblíbené rozměry, ale hned toho nechal, protože paní přinášela na stůl večeři pro Pepu a jistě by svého muže okamžitě prokoukla a nařkla ho z přemrštěné sexuality, ačkoliv jemu nešlo o nic jiného než o stavovský zájem. Když Pepa přistoupil k lavoru a vyhrnul si rukávy, aby si umyl ruce, povšiml si pan Kaláb několika škrábanců.
1: Bude asi vášnivá, ta, se kterou byl Pepa v lomu.
0: Její obraz se zvolna vyjasňoval. Pan Kaláb už měl svou představu o Pepově dívce a nerad by si ji nechal vzít. Když Pepa jedl, brindal polívku, jelikož se mu třásla ruka. Matce to ušlo. Otci ne. Po večeři si pustil Pepa televizor. Matka zatím myla další nádobí, které Pepa našpinil, a otec Kláb se přesunul rovněž k televizoru a pozoroval chvíli obrazovku. Pepa však rozhodně nesledoval děj a počínání FL věka mu bylo dokonale lhostejné. Myslí nejspíš na tu svou. Ale proč zrovna dneska se přitom chová tak divně? Že by se pohádali? Proto tedy Pepa přišel tak brzy. Ale co ty čerstvý škrábance? Tolik vášně? Manžety plný písku a že by to skončilo konfliktem? A proč si teda Pepa pucoval boty? Když teď nemá komu se líbit. Třeba se chystá utrhnout nějakou novou. Pepa odešel od televizoru. Stojí na chodbě a kouří, protože doma nesmí. A panu Kalábovi víří hlavou nejroztadivnější myšlenky. Zdá se mu to s Pepou všechno nějak divné. Nejradši by se ho zeptal rovnou, ale ví, že by mu Pepa odsekl, a tak radši sedí a dedukuje. Pepa byl v lomu. To je jisté. Že tam nešel sám, to je nepochybné. Není z těch, kdo by chodili sami. S kamarádama nemusí chodit až kam si do nějakého lomu. To, co se vyvádí s kamarádem, může se vyvádět klidně na ulici. Šel tam tedy s holkou. To je panu Kalábovi zcela jasné. Že mezi nimi cosi vzniklo, o tom svědčí škrábance na rukou. No kdyby to byli škrábance milostného původu, vrátil by se Pepa až v 9, ne v 7. Takže holka se Pepovi bránila. Pan Kaláb se na ní v duchu rozlobil. Pepa je pěkný kluk, holka by mohla oblíznout všech 10. Snad by bylo dobře Pepu trochu uklidnit, vysvětlit mu, že ta holka za to nestojí, když neoblízla všech 10. Ale Pepa by se určitě rozčílil, cože se mu táta plete do jeho záležitostí. No a měl by konec konců pravdu, pan Kaláb, když byl mlád, taky mýval vztek na ty, co mu radili. Jenomže, když byl pan Kaláb mlád, bylo všecko jinačí. Vlasy se nosily mnohem kratší, cvočky se zatloukaly pouze do bot a ne do oblečení a tetovalo se česky. Pepa má na ruce anglický nápis a vlastní otec to dnes neví, co to znamená, protože anglicky neumí a Pepa to odmítá přeložit. A ta muzika. Tomu říká pan Kaláb Braigl, a ne hudba. Rovně škudly se nosily zavírací, a ne ten import na péro. Pan Kaláb jednou našel Pepovi v kapse. Zmáčkl péro a propíchl si ruku. Zabavil Pepovi tu nebezpečnou věc, aby ho uchránil podobného úrazu, a přestože Pepa přísahal, že je 100krát šikovnější než on, nůž mu nevydal. Uložil ho do pouzdra k houslím, tam ho Pepa určitě nenajde. A pak otce Kalába napadlo podívat se na ten předmět. Zkusit, tentokrát obezřetněji, stisknout péro a pozorovat, jak se čepel vymrští. Sundal ze skříně pouzdro s houslemi. Už zase budeš vrzat, ozvala se paní Kalábová. Vždyť si vrzal včera. Housle ležely pokojně v pouzdře, jak je tam včera houslista Kaláb uložil. Za to nůž tam dnes už neležel. Včera ještě ano. Našel ho. Pepa ten nůž našel a vzal si ho. Pan Kaláb se ponejprv za večer opravdu rozčílil. Vyběhl na chodbu za kouřícím Pepou, ale ten už tam nebyl. Za to v koutě ležela nedokouřená skoro celá cigareta. Kam se poděla Pepova šetrnost? Nebo lépe, kam se poděl Pepa? A proč mu nechutnala cigareta? Je toho neobvyklého nějak moc na jeden večer a na jednoho pana Kalába. Bude zapotřebí utřídit si všechny poznatky.

se tedy pohádal s holkou. A za tím účelem si vzal z houslí zabavený nůž. Jo, Pepa je temperament. Ten neřeší spory dobrým slovem jako jeho táta. Snad už to ani není v módě. Vzal si tedy nůž a vylákal holku do lomu. Ale když se spolu hádali, tak proč ta holka šla s Pepou do lomu? Vždyť ho zná. A nebo že by se pohádali až v tom lomu? No ale pak to nemohl Pepa tušit už ráno, když si bral z futrálu ten nůž. Že by to byla shoda okolností? No jo, to by bylo možný. Pepa si ráno vzal ten nůž jen tak a když už ho měl v kapse, tak mu to vnuklo nápad, že by se mohl s tou holkou pohádat. Asi se mu poslední dobou nějak nelíbila, něco na ní věděl a ona netušila a tak šla do lomu v domnění, že to bude všecko jako obvykle a pak se do toho zamotal ten zatracený nůž a Pepa podle všeho tu holku propot. Tak to napadlo pana Kalába, když si uvědomil, že si jejich Pepa čistil boty bez vyzvání. Nejspíš na nich ulpělo něco krve. Pepa zatím spěchal k lomu, kde si parta jeho kamarádů opékala buřty a myslel si. Na nošení roští jsem jim byl dobrý. Že jsem si přitom málem zničil boty, to jim nevadilo. Že na mě nevybil buřt a že jsem se urazil a šel jsem domů, to jim bylo jedno. Jsou to volové. Ale to, že mi přitom šlo-li nůž, to jim nedaruju.

O těžkém životě plachého člověka. Každý z nás je nějaký. Tak například já jsem plachý. My plaší nemáme snadný život. Zatímco průměrně kurážnému občanu nedělá problém zeptat se na cestu, když neví kudy dál, mně představa, že budu muset oslovit neznámého člověka, působí velikou duševní trýzeň. Zmocňuje se mě nepopsatelná tréma a věta, kterou si delší čas v duchu připravuju, zazní pak úplně zkomlená. Tak například místo "Prosím vás, kde je tady Wenzingova ulice?" jsem nedávno ze sebe vyrazil "Prosím, abych tady Wenzing, totiž ulice Wenzingova, je tu, myslím, jako přímo tady někde." Stařenka, které jsem tuto otázku položil, se na mne starostlivě podívala a řekla "Není vám dobře?" A to už jsem se slyšel, jak říkám, kamaráda, bydlí tam a já nevím, snad kdybyste laskavě. Do hlavy se mi nahrnul příval krve a já, abych se vyzul z té prožlouklé situace, zakoktal jsem, to nic, já jenom, abych to našel, promiňte. Takovýchto setkání mám na svém kontě mnoho. Jen jednou v životě se mi podařilo vyslovit větu tak, jak jsem chtěl. A to mě natolik vyvedlo z míry, že jsem zapomněl poslouchat to, co mi tehdy ten dobrý člověk vysvětloval. A tak jsem musel oslovit dalšího, což už proběhlo podle mých zvyklostí. Když mě jednou jeden můj zámožný přítel, kterého jsem už dlouhá léta neviděl, pozval na večeři, přijal jsem jeho pozvání s neblahým pocitem, že dojde k nějaké katastrofě. Skutečnost pak značně předčila mé obavy. Sešli jsme se tehdy na rohu dohodnuté ulice a přítel navrhl, abychom na večeři zašli do známého luxusního nočního podniku. Namítal jsem nesměle, že nejsem na takovouhle příležitost vhodně oblečen. Nepřiznal jsem ovšem, že to, co mám na sobě, je to nejlepší, co jsem ve svém šatníku našel. Naopak jsem tvrdil, že jsem ustrojen jako vandrák, což ostatně nebylo daleko od pravdy. Přítel se však nenechal od svého záměru odradit. Nejspíš mě chtěl dokázat, že se za mě nestydí. A tak za chvíli nám olivrejovaný vrátný otvíral těžké dveře. Na podobné pocty nejsem zvyklý. Myslím si, že to bylo možná ponejprve v mém životě, co mi někdo otevřel dveře, a tak jsem byl celý nesvůj. Navíc vrátný si mě velmi soustředěně prohlížel, nebo se mi to aspoň stálo. "Promiňte," řekl jsem mu přiškrceným hlasem a marně jsem přitom přemýšlel, co mě má ten člověk vlastně prominout. Obličej vrátného zůstal stejně bezvýrazný, jako byl předtím. Pak jsme se ocitli v jakémsi prostoru, kde svítila různá světla, na podlaze byly plyšové koberce a odkud si sem zaznívala hudba. Přítel zatím hlaholil na všechny strany, zdravil personál, který se mu lehce klaněl, některé z těch lidí oslovoval křestními jmény a dával mi tak zřejmě najevo, že je v tom drahém podniku stálým hostem. Vstupné tu činilo 30 korun a já si v duchu říkal, že pokud je to včetně večeře, není to zase tak moc. Ale pravděpodobnější se mi zdálo, že za večeři budeme muset zaplatit zvlášť. Tedy já ne, můj přítel, který mě pozval. Abych se mu za budoucí večeři revanšoval, nadhodil jsem, že vstupné zaplatím za oba. Chvilku jsem hledal po kapsách 140 a přítel mezi tím vstupné vyrovnal sám. Zaplatil jsem tedy aspoň šatnu. To jsem si nenechal vzít. Dal jsem však asi málo, protože můj kabát byl pověšen jen ledabile, takže v zápětí sklouzl na zem, kde ho šatnářka nechala ležet. Můj přítel jí podstrčil ještě nějaký peníz
a ženština se za to na něho neúpřímně usmála. Drahý úsměv, pomyslel jsem si, a ještě tak nekvalitní.

Pak se nás ujal elegantní číšník a něco zdvořilého samumlal, přeslechl jsem to, jen jsem viděl, že se na mne dívá s blahoskloným úsměvem. A já jsem měl náhle pocit, že bych měl něco říct. Usmál jsem se nepřirozeně a řekl jsem, to nic. Měl jsem pocit, že tím se nedá nic zkazit. Můj přítel však řekl ano, a to bylo zřejmě to slovo, na které číšník čekal. Zavedl nás pak k volnému stolku a mně už bylo jasné, že tohle prostředí není pro plaché lidi. Všichni kolem se pohybovali s nenucenou nonšalancí a suverenitou, protože mě bylo jasné, že podobného chování nejsem schopen docílit. Snažil jsem se nalézt alespoň nějaké náhradní řešení. Pomyslel jsem si, že by nebylo špatné, kdybych nasadil neutrální úsměv, kterého by se pak celý večer držel. Nebyl jsem však dostatečně uvolněný a tak místo úsměvu jsem docílil jakési obličejové křeče. Co ti je? Zeptal se mě přítel. Nechtěl jsem mu vysvětlovat, že se usmívám, když už to sám nepoznal, a řekl jsem, že mě bolí noha. Byla to svým způsobem pravda, protože boty, které jsem si obul, mě ukrutně tlačily. Koupil jsem si je před lety a vlastně mě tlačili už, když jsem je kupoval. Nedodal jsem si však tehdy odvahy, abych na tuhle drobnost upozornil prodavače. Donesl jsem boty domů a uložil do skříně. A tak se stalo, že nebyly obnošené jako má ostatní obuv. Byly to vlastně jediné boty, které byly způsobilé pro dnešní slavnostní příležitost. K našemu stolu připlul číšník. Obrátil se na mne. Proboha, proč zrovna na mne? S otázkou, budete si přát aperitiv? No, slovo aperitiv jsem velmi dobře znal, ale nemohl jsem si za nic na světě vzpomenout, co to znamená. Pochopil jsem však, že když si aperitiv objednám, za chvilku se to dozvím. Řekl jsem tedy, že chci aperitiv, ale nepočítal jsem s tím, že číšník se mě zeptá, jaký. Co myslíš, jaký aperitiv bych si měl dát? Hledal jsem záchranu u přítele, ale ten mě v tom nechal. Dej si, jaký chceš. Usmál jsem se na vrchního tak náhle, že o krok ucouvl. Aperitiv ne, řekl jsem a vzdal se tak možnosti dovědět se, co to vlastně je. Pak se vrchní obrátil se stejnou otázkou na mého přítele a mě světla naděje, že bych mohl říci totéž, co on, a přece jen bych aperitiv získal. Přítel si však objednal jako obvykle, což já ovšem říci nemohl. A tak jsem zůstal bez aperitivu. Pak před nás vrchní položil jídelní lístky. Ze všech jídel, která tu byla sepsána, jsem znal pouze biftek. A tak jsem se v duchu pro něj rozhodl, ale to už kamarád hlaholil, že si dá biftek, a mně se najednou zdálo, že se nehodí, abychom si dali biftek oba. Že aspoň jeden z nás by si měl dát specialitu šéfa kuchyně, která tu byla doporučena výrazným písmem. Abychom šéfa kuchyně neurazili. Kamarád si objednal biftek. Vrchní se obrátil na mě a já jsem si se zvláštním a trochu vyzývavým úsměvem objednal specialitu šéfa kuchyně. Doufal jsem, že jsem se číšníkovi zavděčil, ale jeho kamenná tvář nic takového nenaznačovala. Pak přišel jiný číšník a ptal se nás, co si dáme k pití. Můj přítel objednal láhev vína. A tak jsem objednal tak jednu. Specialita šéfa kuchyně byla nabodnuta na dlouhé jehle. Zatímco můj přítel se prostě pustil do bifteku, mě čekala složitá operace. Bylo třeba sundat maso z jehly. Vzal jsem jehlu do levé ruky a vidličkou, kterou jsem třímal v pravé ruce, jsem se pokoušel nějak nabodnuté maso sundat.
Nešlo to. Pokusil jsem se znovu s větší silou o to tež, ale zase bez výsledku. Pak už jsem to zkusil jen s vynaložením veškeré energie a maso povolilo. Ale způsob, jakým se to stalo, nebyl nejšťastnější. Bylo v tom snad cosi osudového, něco, co mě jednou provždy poučilo, že určitá místa nejsou pro mne. Maso jako by bylo vystřeleno prakem, přeletělo stolek a skončilo svou dráhu na popelínové košili mého přítele. To by ještě nebylo to nejhorší. Zároveň se však dostavil jakýsi podmíněný reflex nebo co, a já jako bych chtěl maso dohonit, udělal jsem za ním prudký výpad vidličkou, která skončila zabodnuta v kamarádově hrudi. Myslím, že nikdy předtím a nikdy potom nezazněl v tomto vznešeném lokále tak děsivý skřek. Zbytek večeře jsem se kamarádovi omlouval a on zarytě mlčel. Pak jsme si dali kávu a to už jsem mlčel i já. Jen jsem tupě zíral na krvavou skvrnu na jeho vzácné košili. A přemýšlel jsem o trpkém osudu člověka, kterému nešlo v životě vlastně o nic jiného, než aby činil bližním dobro a ostatním nepřekážel. Ani to, ani ono se mi však nevyvedlo. Tak například tady vzniklo všechno jen proto, že jsem si nedal piftek, na který jsem měl chuť, a že jsem se chtěl zavděčit šéfovi kuchyně. Myslím si, že šéf kuchyně možná ani mou snahu neocenil. Když pak šatnářka pomáhala mému příteli do kabátu, zatímco ten můj hodila na pult, rozhodl jsem se, že se změním. Budu jednat suverénně, se zdravou drzostí a světáckou elegancí. Nejdřív jsem si říkal, že na to najdu od nového roku. Ale pak jsem se rozhodl, že i hned. Vita nuova! Kabát jsem si už neoblékl, jen jsem si ho ledabile přehodil přes rameno a potom jsem se otrle ušklíbil na přítele a procedil jsem skrze zuby. Tak co? Kdy mě zase pozveš na večeři, ty koni? Kamarád vyvalil oči, zrudl víc než krvavá skvrna na jeho košeli a vycedil přes zuby takové kaskády nejhrubších nadávek, že jsem se nestačil divit.

0: To byly povídky Jiřího Suchého, Pepa se má k světu a o těžkém životě plachého člověka, které načetl František Špaček.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo, na horách napadne poprašek sněhu. Restaurátoři obnoví historické prvky nad hlavním vstupem do studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Loď, na které se několik

0: I bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nechá zrestaurovat historické prvky nad hlavním vstupem. Restaurátoři obnoví kovový pamětní štít, který připomíná vzdělávací a humanitní poslání budovy. Průzkum potvrdil poškození nátěrů, zlacení i spojů měděných plechů. Proto bude štít demontovaný, opravený a znovu pozlacený. Restaurovat se bude i kamenný znak města Plzně, říká vedoucí marketingu knihovny Milan Říský.
1: Během restaurátorských prací na kamenném znaku dojde k šetrnému očištění pískovce, stabilizaci původních štukových modelací a obnově narušených detailů. Cílem je zachovat co nejvíce původních materiálů a současně posílit odolnost díla vůči povětrnostním vlivům.
0: Výletní loď MV Hondius se po vypuknutí nákazy hantavirem blíží do přístavu na Kanárských ostrovech. Zakotvit by měla zítra brzy ráno. Uvedla to španělská ministryně zdravotnictví Monika Garciová. Nejdřív se podle ní zkontroluje zdravotní stav cestujících i posádky a teprve potom začne vylodění. To ale nebude možné, dokud pro ně nebudou připravená repatriační letadla k odletu domů. Sport. Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži po třetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, kránu se mohou výjimečně v údolích vytvořit mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila u hřbitova v oseku na Rokycansku a další dvě vozidla se střetla na silnici číslo 22 u koutu na Šumavě. A v Plzni na Slovanech neprojedete Květnou ulicí, je uzavřená kvůli stavebním pracím. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Každý

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byly po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezírované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lien-Vrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lien-Vrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň jej velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se ji učit s tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem v následujícím měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V prostředí Vietnamu, kde jsem mluvila v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že jsem ji nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla, nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla vprostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali. A pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí jsem mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn vyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci, a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete, společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin. Třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky, to je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: Tak sme sa rozloučili slušne a s podiekovaním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti pôsobí ako lektorka a výskumná pracovnice na katedre mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a prekladateľkou vietnamštiny. Na príští pořad mi a oni se teší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a o Taneha Sil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba 1/4 obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani

0: než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
2: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
1: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
3: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro dvě organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
1: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli v Engelholmu, podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne, slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň 7 dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si

0: o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
1: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1. Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Přejeme příjemný poslech.
2: Hobby magazín.
3: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
4: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Hobby magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zaléval jsem to, co mě poradili, zaléval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách, na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neopreny a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neopreny, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytahat. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednu a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zda je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Vinařský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Vináreva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy dosen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pí a co pí, a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.

0: Čivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli tři minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ujedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10-stupňové ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
3: Ty jsi vážně milej.
2: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
3: Nikde.
2: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
3: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
2: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
3: No, kdo by mi tady uklízel?
2: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
3: No vidíš.
2: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volává si Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. Já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: Ale to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Tak taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře. A on na ní spočíne se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočíne, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řek

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy, no tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím z toho, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: v
4: obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky, se taky naučila německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já si myslím, že...
4: Here ist...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká
5: česky,
4: Karel.
5: Tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco, co
4: a ty bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: takže
5: jeho
4: tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je warm.
4: Here is there warm.
6: Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stříkal. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nevěděla, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady měly.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valérie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: No samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši,
8: tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet
7: to je vejška.
8: Sousedka, ona tady.
9: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže střínout. Tě mám pořád hlídat?
7: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
9: No.
8: To byla taková sousedská výpomoc. Hmm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
7: No, ale tlačit jí nemusel.
8: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
9: Mě se zdá, ty chlape. Ty tady trlíku.
8: Komu tykáš ty?
9: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
8: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
2: Byl jste báječný, děkuji.
10: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. Já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsem mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano, umřel. Ano, že jo, Karel ano. To taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže. Podívej.

0: jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama. To
2: no, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67-66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo

0: 60. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno, jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Jabit.
2: No tak,
1: ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo, FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jste tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím.
2: Tak
1: ahoj, papá, mami,
2: ahoj. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický,
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No, by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha, tak to jak byla tenkrát tý Moskvě na mol, tak to ta vodka byla určitě taky gratis, co?
6: To si myšte. Ale nevím, kde jsem to slyšela,

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo Měna má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že ji některé stanice málo hrají. To jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrach, ale to mě tak napadlo.
3: No, tak ona jako vrach teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardí kožich a peří.
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala a přišla normálně.
4: Já jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
3: No a co říkala taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet
4: českého. A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. A říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče to? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble. Nic.
5: Nešlo to dolů?
4: Nešlo to
5: dolů. Ježišu.
4: A my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali. Svetr
5: se zdrcnul.
4: Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není
4: to
5: možný.
4: K vám zase.
5: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem, tady jsi něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebo.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přespolní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky, dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici, i když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Českého rozhlasu. Posloucháte Noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No a někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je, ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, při čem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen příčinu inflagranty, volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla příčinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, já to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle, kde teče v záchodě, neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka, já jsem manželka. No byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus opravdu z jiného státu. No kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak to máme dvakrát přistižení příčinu u radovánek láskyplných. No, stává se to, no, stává. A člověk...
1: Můžu vám říct, vlastně...
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, tak jim nedal peníze a manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech a já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umývárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo. Neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře.
1: Prosím a poslouchám dál.
0: Děkujeme
1: já
0: moc.
1: Já vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: si stěžen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je. Přistížen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes se z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistiženi a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to. Zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady jste na Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistřížena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem ulici s maminkou. A šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi udělal potřebu. A já jsem se otočila, viděla jsem to, já říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku a ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole a chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo taky docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání.
1: Ale to bylo taky přistížený příčinu.
0: No jasně, já to beru, já to chápu,
1: no,
0: přistížím příčinu,
1: jsem
0: hezky.
1: Přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli a jako dospělou ne.
0: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako, že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No ta, jako byli vidle.
1: Ne, to byl takový starý pán. Ale on se zase znal s babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco tady jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, nebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se
1: já
0: to
1: myslím,
0: dost...
1: Já myslím, že je lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. A mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít, ne, mami. A jak takhle strčila tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle to jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo to zapírání, takže prostě
0: no, jasně. Tím,
1: že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle, moji rodiče nestáže vyleč. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřů a já, když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká, pro Krista pána, kde si zase vyváděla, co? A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima prasátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za tohle byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlazovala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už mě kůň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já se radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já, když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na tuty fruty, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo tuty fruty, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy pamatujete?
1: Tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracoval jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam zatím podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu z jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí se to.
1: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem tak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak, to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, a jim tichu, já to mám ze školky zakázaný. Protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila do dvěma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím si za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen příčinu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout příčinu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen příčinu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen přičinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoj, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyni a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda. I když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu, víte co, je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím, samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho kop vlastně říkal, nebudu mluvit prostě, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panoli, to jsou ty sem. No, darebáci, jako u nás nebudu mluvit prostě. Takže takhle, no a tak pak jsem
0: to říkal. Všude je to stejné, jinými slovy.
1: Fakt? No já jsem koukal, no protože víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkám, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý.
0: Musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknou s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, tak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravu všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Mirek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuju všechny lidičky, ať se nedají. To je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu, to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jednom velkém mezinárodním nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu, všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jak jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil ji tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že jsem nemohl ani vyjít ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyní, nech se podívají, na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si tu nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, aby byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknula za ním krásná ženská sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju aj vám, zdravím vás, mějte se krásně, naschle.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty. Přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne. Tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blažen je něco přes 6 000, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovi vás je něco přes 3 000 a vidím tady takové 2-3 odnože tohoto příjmení: za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno, pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás infagranty, nebo přistížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy, a naša rodina taky, jo. My jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no a táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. A já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, co viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč. A položil to, jo, a teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, jo. A kde mám boty, že bych teda, na Češi, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet vědomí, ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no, ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo, ale zkrátka mě se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, že jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, že jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni mě převlíkl nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem na celý vždycky se mi podařilo, jako, když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu na písatý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, že to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze. Já jsem jel za tou babičkou, jo. Ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel se vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, tady si sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl. No a teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako no, my máme čas, jo, tak kde bydlíš, já jsem mu to řekl. Byl tedy Anešky Malé na Jižním městě. No a zkrátka, on... to jsou dost takové nepříjemné vzpomínky, no. Zkrátka, on zavolal toho mladýho a ten mě vzal a vyvedl mě ven z té služebny, praštil se mnou ten betonový, jak tam byl, jak jsou takový ty žulový na tom okraji chodníku. A teď mě začal týct krev ze spánku, že jo. A zkrátka, no, musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zpátky do toho bytu, no.
0: No, já

0: teda vůbec teda... nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím. Jo, to je úplně, jako je to takové...
1: Šílený.
0: To je šílený.
1: Takový napravd... No, no, je. Ale jako víte, co on je teda, že teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optala, jestli jako je točí podle skutečnosti. A on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, jo? Že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, kde jak, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit, takže to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
0: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
1: Zloději, jako víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako o co přesně šlo, ale...
0: Jako, vám vykradli byt, nebo ne? Nebo?
1: Ne, ne, ne, ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
0: No ale já tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
1: Jo, ale to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
0: si... A že zrovna za vámi, no ne, ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně nevím, zmatený, no, že teda jasně, jako sfilmovat to, to by bylo veselý, teda.
1: Jasně, to nechme, no.
0: Dobrý, děkuju, přestižem přičinu, to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
1: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednou jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama, to se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začala vyhrožovat, že jsem pí, zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s ní, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si tak si jako uděláte, jako, to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval prostě, abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zase tak velký, tak dohledáte jako.
0: No, no, tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No, tak to je takový jeden větší řetězec na severní Moravě.
0: Já vím, ale druh jako, to nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni právě prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, jiný řetězec, takže vlastně se krádlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, no, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, no všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, nebo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednou, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No, děkuju vám a i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tohle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: Přistižen příčinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít. Zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macon@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo a asi dvou tunách kuřecích křídel a co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko, ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších. Prý, jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či líc okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodi. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno, hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není z klanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje Baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka Honza Macoun a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to protože jsem byla naučená zvonit na zvonky, tak jsem v velkém městě za bílého dne jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak, jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí z chyb poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuji vám za to.
1: Ještě dneska vidím. Já
0: vám rozumím.
1: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, tak. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Aha, a je to tady. Tušíte. Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No, no a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík. Tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to do hru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací a to. No tak já jsem si vylezala ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím, že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No, ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to byl teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jdej. No a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena. No tak jsem si říkala, já musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No, to
1: no ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Tak Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapse. Já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. krámu. No,
0: ach jo,
1: takhle.
0: Dětská hlava dubová. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi, protože napravo šli ty, co se, ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím jo? tomu naprosto. Aničko, děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Tichy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak ti to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nechci říct straník, že jo,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřely ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá 3 dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit.
0: No řekněte tak, mi, ale prosím pěkně, já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý, ono se dřívávějíc podepisovalo vysvědčení rodiči?
1: Ano, ano, já to pamatuju, ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem roční 40, takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali, a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď si to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak by bych řekla v úctě, a ona tohle udělala. No, já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
0: No, chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to, já bych vrněl blahem.
1: To byly zatímco... sloupy, to nebyly jedničky.
0: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali. Protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprt jedničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
1: No, to je na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to, co je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi, a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak k němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. A já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoupili zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
0: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
1: Vesele.
0: Ať se daří, mějte dobrou noc, děkuju.
1: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak teď jsem jí slyšela, moc zdravím.
0: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macon z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Pivoli, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
3: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: návraty.
1: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
2: Rekreace. Na mou duši oni mají lísky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
3: Ano.
2: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
3: Já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
2: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
3: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
4: pane,
3: takové referente, věci.
4: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Pata z Nových si chybějí.
3: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
2: No tak to vidíte, když tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
3: Ale Voráček...
2: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
3: A co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
2: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
3: Vy jste odpovědný.
2: No, no co?
3: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
2: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
3: no,
2: rozumíte?
3: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
2: No tak dobrá, to já vám teda taky dokážu, víte, cirkus bude, ta, poklona. A je to, co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte, on si řekne, cirkus bude, no tak bude, cirkus bude a...
3: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si...
2: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
5: Mám
2: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
1: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
6: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděla rady.
7: Tati, kolik máš v kase?
8: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
7: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
8: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
7: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
8: bon,
7: tak bych vám večer dala zbytek.

0: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
0: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
0: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
2: Až potom.
0: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
3: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
4: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
4: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
4: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
4: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdybyste mi celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
4: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
4: Ne.
1: Dobrou noc.
4: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
3: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
5: Dobré jítro, madam.
6: Děkuju.
5: Ano.
6: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
5: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
6: Tak viděl jste ho nebo ne?
5: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
6: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
5: Ne, madam, nic.
6: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
5: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
6: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
3: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Werecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž?
4: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, buď vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jsedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to.
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On mluví jako soudu. Jsme oba stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne, Karel, ale já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč. No.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde,
5: pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: A jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám. Tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii? Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že?
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenší musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Verecha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu
2: ať ještě dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: Já tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jako máte se též si úplně zavanou šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
5: ty detaily
1: skončí.
5: Já ztrácím čas, tak aby mi mě neužijí.
1: Neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel, dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: No, dámy, nedopřejte se mi slouben, jsem to
1: nemůžu. Už se přijíš na
5: mě. Já pláhnu po vás, nemohu
1: zažít. Takže prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Mrzí,
1: vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.